0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzy.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží. My

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Malotová?
0: Halo?
3: Ano, prosím, Malotová.
0: Prosím vás, vy jste balírný?
3: Ano.
0: Já jsem se chtěl zeptat, já mám totiž velký problém s balením.
3: No.
0: A já bych potřeboval, abyste mi pomohli zbalit jednu paštiku. Tady od nás, z práce.
3: A zabalit kolik, nebo jak?
0: No tak, aby neměla keci, aby si nestěžovala mámě a aby prostě mě obdivovala.
3: Ale já vás vůbec nechápu, jak by to mělo být zabalený.
0: Pojďte se, já potřebuji zbalit nějakou paštiku a když budou dvě, tak se vůbec nebudu zlobit. Já jsem vybavený, nebojte, to není problém.
3: Jo, tak to ne, to nedokážem zabalit. To neděláme, takový balení.
0: Prosím vás, a děláte balení třeba v podnicích takhle, nebo?
3: Ne, jenom u nás na dílně, tam se to přiveze a balíme to na stroji, kde se to vlastně zabalí, zataví do té folie a pak to ještě posíláme do tunelu, kde je asi 200 stupňů tepla, aby se to smrzklo, aby to obalilo ten výrobek.
0: Rozumím, čili jo. Je potřeba, když budu chtít někoho zbalit, abych přišel k vám.
3: Tak, aby se to tam vyzkoušelo, jestli to vůbec bude možné, abyste viděl, jak to vypadá a podobně.
0: Vy jste říkala ale, že když to pojede tím tunelem, že se to jako smrskne.
3: Smrskne, ta folie se obalí kolem toho výrobku.
0: No tak to já nechci, já potřebuji, aby se to nesmrskávalo, naopak, aby právě to vyrostlo.
3: Ne, tak to my nebalíme, takový balení neděláme.
0: Takovýhle balení neděláte, jo?
3: Ne.
0: No tak to je balení úplně zbytečný, to já si to zbalím sám.
3: Jo, dobře, no.
0: No, ale děkuju vám za ochotu.
3: Nemáte za co, mějte se hezky.
0: Naschle. Evropa 2. Maximum tvý muzik.

0: tady je Mrázek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Haló?
0: Haló?
3: Ano?
0: Dobrý den, prosím vás, tady je Mrázek ústředná. Můžu mluvit s DJem Standou, prosím vás?
3: Jo, jo.
0: Vy jste DJ, jo?
3: Jo, jo.
0: Helejte se, my bychom vás potřebovali na víkend, děláte takhle s vystoupení živý a tohle?
3: No, snažím se.
0: Helejte se, my bychom vás potřebovali mít v mateřské školce u nás v okrese.
3: Ježišmarja.
0: V Hradci.
3: Kdeže to bude?
0: V Hradci.
3: V Hradci jaký?
0: V Hradci Králové.
3: Pro dětičky, jo, diskotéka.
0: V mateřské školce v Hradci Královým tenhle ten víkend v 8 hodin večer začátek. To je pozdní představení pro takový ty starší děti z mateřský. Mezi těma 4 a 6 lety.
3: No, a jak byste si to představovali?
0: Že byste udělali, co hrajete za muziku, prosím vás?
3: No tak nějak všechno.
0: A co hlavně?
3: Hlavně, že se kouří hlavně.
0: Helejte se, tohle to je seriózní věc a to je pro malé děti.
3: A od koho jste dostal kontakt?
0: Já jsem dostal kontakt od našeho manažera. On včera ležel u nás před barákem, totálně zhulenej.
3: To je mu podobný. A on se vál před mateřskou školkou, jo?
0: Ne, on se vál u nás před barákem, před agenturou.
3: Aha.
0: Hejte se, a máte Maxim Turbulence, že oni tam mají děti hrozně rádi.
3: No, ale to vůbec nemám. Co to je?
0: No to je nejoblíbenější skupina dětská.
3: Vůbec nemám takový dat píčoviny.
0: Což? Vy nemáte takovouhle hezkou muziku kvalitní?
3: Jste nějaký
0: uchylák,
3: ne?
0: No co, to je nejoblíbenější dětská kapela, příteli, to jste DJ, už to nevíte.
3: No ale já hraju černou muziku, house a takovýhle věci, myslíte, že se to bude líbit?
0: No jako černá muzika, jedině, když by to byl třeba Karel Černoch nebo takhle. Vy jste stejně vyhulený jako váš manažer, víte to? No tak to je konec, ty jsi vyřízený. Ale ty jsi syn Boba Marleyho, víť? No tak, ty jsi fakt v totálu.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2. 88.

maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Konec 28. sezóny je tady. To byl ale rok.
1: To teda.
0: Viď. Co?
1: To byl rok.
0: To byl rok. No.
1: To takovej rok jsme na naší bingo kartičce tedy neměli, jak se říká.
0: To je jako myšlenka, že to nebyl tvůj sen, aby ten rok byl takovej,
1: tak,
0: jaký byl.
1: Tak, tak.
0: Stala se spousta dobrých věcí. Vem si, jak tvoje dcery krásně vyrostly.
1: To jo.
0: Tvému manželovi narostly vlasy.
1: To už není zas tak pozitivní věc.
0: Jak to?
1: Nevím, tak jako... Jak dříví vlasy to má. Ale to jsou věci, s kterými se dá něco dělat. A pak jsou věci...
0: Hezky. To jsi řekla hezky. Nicméně, buďme vděční.
1: No jasně.
0: Takže seš tady, Katko, je tady Martin Cilář, je tady náš David Jordán.
1: Seš tady ty.
0: Jsem tady já. To je třeba pro mě vynikající zpráva.
1: Seš držák.
0: No jo. A všichni, co nás slyší, jsou tady taky.
1: To jo. Takže taky dobrá zpráva.
0: Taky dobrá zpráva. Můžeme vzít třeba jednoho z vás. Vybuchla tady telefonní ústředna. Co děláte vzhůru v 6 hodin, bože? Dobré ráno. Haló?
2: Dobré ráno, Lošek. Tady Kateřina.
0: Co děláte vzhůru takhle v 6 ráno? Však zkuste si vzít telefon k uchu, slyšet si rádio. Jsou takové záležitosti týkající se rozhlasu. Povídejte.
2: No, my už jsme se slyšeli. Já jsem od vás dostala přece za uši, co dělám, když už mám být ve škole.
0: No,
2: pamatujete?
0: Určitě pamatuju. Přesně, já vím, kde bydlíte, vím.
2: No, v Průhonicích, veďte.
0: Teda, ale včera jste byla divoška, jako, musím říct.
2: Včera ne, když to nebylo včera.
0: No jo, tak předevčírem. Už jste se usprchovala a teď mi voláte, jako kdy přijedu zase.
2: Já vám teď něco povyprávím.
0: Ne.
2: Představte si, že moje sestra budila vašeho Patrika.
0: Jo, tak vy to máte v rodině, že otrvujete v rádiu. Aha,
2: no,
0: to
2: no,
0: je jako rodina.
2: No, a to ještě je, a my jsme i u vás byli v obě dvě.
0: Jo, to jste vy na Štědrý den?
2: Ne, na Štědrý den ne, my jsme

0: tam byli v létě, já jsem měla narozeniny.
1: No.
0: Takže jsme byli přímo ve vašem krásném rádiu. A to bylo strašně pro mě příjemné.
1: Jo.
0: To se mi jako taky líbilo. Taky ale bylo. Proč já volám? Já jsem učitelka. A kdybych dneska mohla mít přání, tak já bych chtěla všem učitelkám nechat zahrát Červnovou učitelku. Znáte tu písničku?
1: A ne.
0: Tak.
1: Pojď, já myslel, že budete pokračovat.
0: Jo. A v čem?
2: No, že nám to představíte.
1: No, že nám to představíte, to je asi nějaká písnička, ne?
2: No.
0: No, je to krásná písnička.
1: Jo,
0: no.
1: A kdo to zpívá?
0: To naspíval nějaký šikovný umělec.
1: Jste si jistá tím názvem?
0: Ano, Červnová učitelka. Na YouTube to je.
1: Tak dobře. Červnová učitelka. No tak jo, no. Tak se mějte hezky a už nám nevolejte.
0: No, proč ne? Já vás ráda poslouchám.
1: Jo, tak to jste vy.
0: No,
1: tak jdeme na to.
0: Když jsme měli mít stažený ty okýnka, no. A potom jste hrál tu Metaliku, tak jo. To bylo ještě lepší. Já jsem si je nechal stažený při té Metalice. A tak to bylo úplně nejlepší.
1: Tak dobře. Já bych jenom chtěl říct, že jsem si dělal srandu. Samozřejmě nám můžete zavolat, kdykoliv budete chtít.
0: Jo, děkuju. A ráda vás poslouchám.
1: Tak nashledanou.
0: Přeju všem krásný den.
1: Nashledanou.
2: Hezké prázdniny.

0: usměvavá, roztomilá, přibere aspoň 3 kila, zacloumá s ní nová síla. Děkujeme učitelkám každopádně. Myslím si, že vzkaz byl předán, ne?
1: Ano.
0: Vzkaz byl předán, milé učitelky, děkujeme, jste úžasné. Jdeme na zprávy, 6.06, 26.26. Slušný teda jako. Slušný.
1: To jo.
0: Slušný. Katka posílala takový screenshot.
1: Takže jsi to přečet.
0: Přečet, říkej.
1: Já jsem koukala na výsledky podcastu roku, protože jsem si všimla, že i podcast Ranní show, ačkoliv to není podcast, se umístil v žebříčku poměrně vysoko na 15. místě a získal neuvěřitelných 666 hlasů.
0: Přátelé, my to bereme jako vzkaz. 666 hlasů. A teď je fakt 6.06, 36, 26.6.2026. A to už běžte ale do háje. Zprávy.
1: Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 lidi předali do péče zdravotnických záchranářů. Pražští hasiči to uvedli na sociální síti X. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Města v Ústeckém kraji zavádějí různá opatření kvůli vedru. Chomutov například přistoupil k úpravě otevírací doby magistrátů. Ústí nad Labem poslalo do ulic kropící vozy a Most omezil sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat nad 40 stupňů Celsia. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává hodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu. Mírně zhoršená kvalita vody je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 Horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy překáží porouchané nákladní vozidlo na 47. kilometru. Jeďte tam opatrně.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude ještě větší horko než včera. Čekáme jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy jen v uvozovkách kolem 31. Tolik dnešní první zprávy, vstáváte s páteční ranní show na Evropě 2.
4: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: podle Koháka.
1: Jakub Kohák ve velkém finále 28. sezóny. Jakube, dobré ráno.
2: Jsou tu aj dnes, aj ve finále, jsme ve finále.
1: Ano, ano. Ty už jsi tady přes 10 let s námi, takže už jsi zažil prostě těch sezón hodně. Jak by jsi zhodnotil tu 28. sezónu? Pojďme si říct, přinesla nám také, přinesla nám spoustu smutku.
2: Ano, taky, je to tak.
1: Je to tak.
2: No.
1: Nicméně...
2: Život je dál, nedá se nic dělat.
1: To
2: musíme bojovat.
1: Musíme bojovat.
2: Kamaráde, je to tak.
1: Jednou je hůř, jednou je líp.
2: Ano. To je nějaká píseň tvoje.
1: To je Jiří Korn.
2: Jo, to je Jirka Korn. No, takže tvoje píseň vlastně. Mohla by být.
1: To bych nemohl si samozřejmě nějaké přivlastnit. Toto master dílo.
2: Ale kdyby si třeba udělal nějaký ten cover, tak už je to tvoje.
1: Ježišmarja. To snad...
2: Co?
1: Vidí, že pan Hilský, že by to prostě předhástil jako pro mě.
2: To by možná šlo. Nicméně tak sezona, no, co bych ti k tomu řekl? Však sám víš, jak je to bylo, co?
3: Chodíš sem ještě rád? To je moje otázka
2: na
3: tebe.
2: Já to tady miluju. To každodenní vstávání, jejdamane, ono mi to dalo do života řád.
3: Víš? Skoro klameš tělem.
2: A ne, neřád. Mně to tam dalo řád. A vystradilo to ten neřád. Takhle to je.
1: Já bych, jestli s dovolením, abych to zakončil tím, co jsme otevřeli.
2: Loupni to tam.
1: Písní. Ještě jsme vlastně nikdy nespívali na závěr. Na závěr sezóny, jestli teda můžeme. Mm-hmm. Katko. Mm-hmm. Jednou je hůř,
3: jednou je líp, život tě nejednou povznes i skřív.
2: To znám.
3: Jednou si nic, Kubo,
2: jednou si král.
1: A teď?
3: Zbývá
2: jen jediné,
1: táhnout to dál. Kubo, děkuju za 28. sezónu.
2: I já děkuju.
1: A těším se v září, když Bůh dá,
2: ano.
1: Při sezóně číslo 29. Mám třeba tě rád.
2: I já tebe. Jezus já Maria Josefe. A jak ta píseň končí, to táhnout to dál? Já myslím, že budete tam zpět, táhni už dál. Že mi řeknete, tak já táhnu.
1: Ne,
2: ahoj.
1: Kubi, opatruj se, dávej na sebe pozor.
2: Ano, ano, pokusím se.
1: V září na skle.
2: Ahoj. Evropa 2.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
10: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
11: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
16: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
17: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
18: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
19: Daj fuku!
18: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašich kinech od 30. června.
20: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
21: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6 hodin 22 minut.
1: Dobré ráno, zaujal mě článek na Novinkách, který se týká cestování a protože začínají prázdniny, tak se to hodí.
0: To se hodí teda.
1: A je to takovej novej trend. Prý přibývá Čechů, kteří stále častěji cestují solo. A tak na ně začala, na tyhle lidi, kteří se rádi prostě vyrazí do zahraničí úplně sami,
0: no.
1: Cílit naše jedna z největších cestovních kanceláří.
0: Čedok.
1: Je to tak.
0: Fakt jo.
1: No.
0: Čedok ještě pořád je.
1: Jo. A spustili samostatnou sekci věnovanou právě lidem, kteří chtějí do zahraničí vyjet sami, aby jim jako v tom nebylo trapně. Cestovat samostatně není žádná ostuda. Naopak, nejen mladí cestovatelé poznávají, že ačkoliv je skvělé mít někoho, s kým se můžete o zážitky na cestách dělit, solo cestování nabízí zase jiné výhody.
0: Třeba jednolůžkový pokoj.
1: No právě. A oni to vyhandlovali s těma hoteliérama,
0: no.
1: Aby si nemusel si brát dvoulůžák a připlácet si za to místo, který nevyužíváš, tak prostě už jim jakoby předdomluvili nějaký jednolůžáky.
0: A oni existují na hotelech jednolůžáky. To je přece nonsens, ne?
1: No tak, anebo je zařídili.
0: Chápeš, jako, že prostě proč bys dělala pokoj,
1: no.
0: Ve kterým bude jako jedna postel. Já vím, že historicky jsou jako jednolůžáky, jo. Že někde v koutě jako jsou takový ty úplně ty nejmenší místnosti a tam je jednolůžák, ale jinak z podstaty je to volovina, ne?
1: Tak anebo to našéruješ a setkáš se na pokoji s dalším solo cestovatelem.
0: Počkej, a to dělá Čedok, jo?
1: To já úplně neznám jako že, jejich modus operandi,
0: že
1: ale...
0: Že Čedok udělal kolab s Tindrem. Tak to jo, to je dobrý.
1: To jsou vlastně seznamovací dovči. Evropy 2.

0: 6.26, ranní show na Evropě 2 a bavíme se o dovolených, kdy jindy než v pátek před prázdninama.
1: Jo.
0: A Katka přišla s takovou zajímavou informací, že Čedok dělá speciálně dovolené pro jednoho člověka, jakože pro solo cestující, pro solo cestovatele.
1: Buď prostě nemáte rodinu nebo přátelé a... Nebo naopak se od nich chcete prostě odtrhnout vědomně.
0: Ano, máte, ale říkáte si, víte co, tak tady chvilku vydržte, já si odjedu někam do zahraničí.
1: No, tak píšou, že být v nové destinaci sám se sebou může být i velmi zajímavá sebereflexe, která může podle mnoha cestovatelů člověka v životě značně posunout. Je to vlastně jako seberozvojová věc.
0: Je teďka taková sám. Záležitost hodně módní, viď? Že vlastně lidi chtějí být sami ze sebou, učí se lidi být sobci.
1: Jo.
0: Jakože...
1: Říkat ne.
0: Říkat ne, jedu sám, jedu sama. Budu si dělat, co budu chtít.
1: Mm-hmm.
0: A že jako k tomu normálně už jako i cestovky přistoupily. Jako k business plánu.
1: Protože 3% prodaných zájezdů cestovek už jsou pro solo cestovatele. A největší poptávka je prej po hotelech, které jsou adults only, samozřejmě.
0: Bez dětí.
1: Bez dětí. Bože,
0: taky by se mohli rozhodnout děti, že pojedou sami. Víš, jako že třeba máte dítě, dceru, syna a ono pojede samo.
1: Mm-hmm.
0: Jako rodiče dobrý, ale jedu sám.
1: Jo, jo. No takže vyhledávej wellnessy, jogi, fitness a nejvíc prej ze zemí vede Turecko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Egypt. Takže
0: tak.
1: Je to ty, je to takový týpek.
0: Hraní show, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Vy to budete znát.
2: Určitě. Bavím se s Lošem Marešem.
0: To jsem já, ježiš, jste milá. Teď jsem se trošku jako by...
2: Já nevěřím, že jsem se dovolala.
0: Jako já jsem se úplně lek, že mi volá finančák, jako.
1: Jo.
0: Leoši, bavím se s Lošem Marešem. Pane Mareši, prosím vás, 30. se blíží. Jo, už jako...
1: Ne, posluchačka volá, že s tebou chce jet na solo dovolenou.
0: Aha. Jako solo...
2: Ne, já jsem zvyklá jít na solo dovolenou a já teď jedu s kamarádkou, já tady zastavím, vidíte chvíličku.
0: Vy zastavte.
2: Takže já jezdím každý den do práce, do Jihlavy, jsem učitelka
0: no.
2: A teď jedu teda na dovolenou s kamarádkou, ale pořád si říkám, že ta solo dovolená, že to bylo vždycky úplně super, byla jsem asi 3x.
0: No, a nikdo vás neotravoval a hlavně taková ta debata, co budeme dneska dělat, sama jste si to rozhodla a nemusela jste dělat věci, které jste nechtěla.
2: Poprvé jsem si dovolenou rozhodla, když jsem měla manželskou krizi a když jsem se vrátila, tak jsem za 3 dny mi manžel oznámil, že ode mě odchází, ale to už asi 10 let. A od té doby jsem byla několikrát na Erasmu, na angličtině a... nemůžu si stěžovat, vždycky to bylo super a jak jste říkal, tak to bylo, nebo jak jsi říkal, tak to vždycky bylo tak, že prostě pak jsem si uvědomila, že to bylo lepší, než se prostě s někým dohadovat.
0: Jo, a teda, jak jste zmínila, že od vás manžel odešel, vy teda to říkáte ve smyslu, má to tu náladu, abych to pochopil, že to jako doporučujete, jo, že vlastně nebo ne, naopak.
2: To bylo kvůli tomu, že jsem jela jako sama, ale to už byla ta krize, takže potom on zjistil, že vlastně asi, že jsem schopná jezdit i sama na tu dovolenou. Tak
1: mu to dodalo sebevědomí prostě odejít, jo.
0: Takže pokud nechcete, radši zůstaňte.
2: On jel sám s chlapama a já jsem prostě si řekla tak a já jdu sama a jela jsem tehdy na Kypr a bylo to fakt super. Ale to už byl tak rok 2013.
0: Ale pozor, měla jste normálně sama 2 lužák, co? Jste se mohla roztahovat.
2: Ano, ano. Já jsem se fakt dovolala do Evropy 2.
1: Opravdu. Já
2: tomu fakt nevěřím.
0: Ale my jsme tady Evropa a 2. Evropa 2. I když vy teda doporučujete podle tohoto vstupu spíš Evropu 1 teda.
2: Jiný hlas.
0: Cože?
2: Jo, tak to je super, no. Že Leoš má jiný hlas a Katka má jako taky takhle v tom autě jiný
0: ne,
2: hlas.
0: My si děláme srandu. My jsme jakože normálně jenom lidi a my voláme lidem takhle a snažíme se je nachytat, víte?
2: Že jo?
0: No
1: my
0: jo.
1: My jsme ústředná. A my
2: ale
1: s váma...
2: já tady mám tady display Leoš Mareš, já totiž se snažím vám zavolat hodně dlouho, tak jsem si tě dala do seznamu Leoš Mareš.
0: Právě. Já jsem Karel.
1: My s váma vedeme takovej ten předrozhovor a ano. Na základě
2: moment,
1: jeho
2: moment,
1: kvality
2: Karel
1: vás...
2: Karel je ten můj manžel.
0: To jsem já a chtěl bych se vrátit.
2: Já jsem
0: zjistil, že bez tebe, lásko, je můj život úplně bez jakýhokoliv smyslu. Můžu se
2: ne, jako, já už nemám Karle, už mám Jirku.
0: To jsem ti taky chtěl říct, co jsi to vybrala za chudáka. Vrať se ke mně!
2: Tak to je nádherný.
0: Hele, a my už vás teďka připojíme
1: do studia.
0: Do studia, kde si vás převezmou moderátoři ranní show Leoš a Katka, jo?
2: Dobře, no, tak já. Jo.
0: Prážek, ušená, nebojte se. Za chvilku vám zavolá Patrik.
2: Aha, dobře, tak jo. To by bylo fakt jako pěkný, kdyby mi zavolal Patrik, to by se mě líbilo.
0: Takže dneska začne vysílat znovu Patrik a Karel se k vám vrátí. Aha. To je den, co?
2: Já až mu to pustím, potom se záznamu, ten tomu neuvěří, tak jo.
0: Evropy 2. Co se to stalo?
1: Já nevím. Ale tak přepojíme paní teda opravdu do studia, nebo...
0: My jsme v nějakým paralelním vesmíru. Ne, Patrika bychom si mohli dát. My jsme se tady bavili o tom, že teďka začínají vlastně dovolenkový jako časy. Mm-hmm. Jo. Patrik vždycky takhle před prázdninama mluvil o Chorvatsku.
1: Ano.
0: Jo, měl to rád. Myslíš, že hodně lidí pojede dnes už do Chorvatska?
1: Jsem o tom přesvědčená bytostně.
0: Patrik vždycky v pátek po té finálové ranní show už jel do Chorvatska.
1: Už měli zbaleno.
0: Měli zbaleno.
1: 10 byl doma a v 11 vyráželi.
0: A jeho vztah k Chorvatsku byl opravdu slavný, jo? Dneska končíme 28. sezónu a před 3 roky jsme takhle promovali finále té sezóny 25.
3: Zítra season finále ranní show.
4: No ale musíme skončit včas.
3: Proč?
4: No já musím ještě do banky, jdu si vyřídit půjčku, abych mohl jet do Chorvatska.
3: Zítra ranní show číslo 5000. Zítra ranní show 5000. 5000, ty vole. 25 let programu. 25 let programu.
4: A žádnej progres. Furt stejně blbý. Tada!
3: Tak zítra. Zítra uzavřeme 25 let ranní show. Mezi 6. a 9.
4: Ráno.
3: Ještě teďka dej na konci nějaký rychlej vtip, aby lidi si to ráno pustili.
4: No ne, přijde Pepíček do restaurace a říká: a on to říká: A on to řekne, to určitě, to bych musel být jako vy.
5: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2. Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Zaparkovat se dá různě.
12: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru.
12: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
12: Nakupuješ?
11: Myjeme.
12: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
12: Automyčka Express.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Poznáváte to?
14: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
13: Ale s tím bude konec.
14: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
13: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
14: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
13: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
14: Děkujeme za trpělivost.
13: Naše hlavní město Praha.
15: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
16: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
17: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
18: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6.1.40. Mám titulek z dnešních novin, který je zavádějící. Titulek z
1: ní... Neříkej.
0: No ne, počkej, ale úplně.
1: Tak to je novinka.
0: Tak poslouchej, jo. Lionel odpadl. V právě probíhající mistrovství světa. Jo? Během právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale, když máš titulek Lionel odpadl, tak tě napadne co?
1: Že odstoupil, já teda nevím, za co hraje, ale asi ze svého jakoby národního týmu nějak, že onemocněl a nemůže hrát.
0: Zkus to rozvést celé.
1: Dobře, Lionel Messi hraje za nějaký svůj národák.
0: Ano.
1: Připomeň mi teda, jaký to je.
0: Zkus si typnout. Tak kdyby jsi si měla typnout.
1: Já nechci.
0: Tak zkus.
1: Já nechci.
0: Tak vyber nějakou zemi.
1: Argentina.
0: Výborně.
1: Jo? Fakt? Ne.
0: Ty se prostě klasicky děláš hloupější, než seš.
1: Ne.
0: Víš to?
1: Ne.
0: Víš to, ale jenom si zapojila závit.
1: Jo, no.
0: Ale jsi šikovná, já jsem o tobě nepochyboval. Hmm. Takže pokračuj.
1: Takže, já bych si tipla, že odpadl z nějakých třeba zdravotních důvodů a že už nenastoupí
0: tak.
1: A nepodpoří svůj tým.
0: No, a teď dobře poslouchej. Zpěvák Lionel Richie... neboli Lionel Richie musel kvůli slabosti a nevolnosti přerušit a pak i předčasně ukončit koncert v americké Minnesotě. 77 let. Horko.
1: Say you say me.
0: Nebo hello.
1: Nebo hello.
0: Takže Lionel odpadl, takže pro Argentinci omdleli, ale vlastně taky to je smutný, no. Lionel Richie.

0: Lionel. Mimochodem, kdybyste chtěli vidět ne teda Richieho, ale toho Messiho, tak protože já jsem neviděl třeba ani jeden zápas Argentiny. Znám to jenom ze sociálních sítí. Tak Lionel bude hrát ve 4 ráno ze soboty na neděli. Hrajou proti... Davide?
1: Proti Jordánsku.
0: Proti Jordánsku, víš to? Přijdi Jordán, ty jo.
2: To David Jordán ví.
0: Jo, ty jsi David Jordán, vy jste Davide. Is it me you? Is it you? Is it you looking for?

0: Katko, I love you too. I love you all.
1: I love you all.
0: Tak to byl Lionel Richie. A ještě zpátky k Messimu teda. K druhýmu Lionelovi. Takže Messi skutečně ze soboty na neděli ve 4 ráno. Už budou prázdniny. To bude mejdan. Už bude zase podle mě se rozednívat. My budeme mít po starých peckách. V sobotu, přátelé, staré pecky. To je zítra.
2: To je zítra, ano jo.
0: To je zítra. Zítra jsou starý pecky. Takže jestli třeba váháte ještě vy, milí posluchači, jed, nejed. Domluvil jsem, můžu nabídnout, domluvil jsem, přivezou nám 6000 vod zdarma.
2: Ty jo.
0: Říkal jsem si, že prostě se musím postarat o ty naše lidi. 6000 vod, mělo by tam být asi 3000 lidí, takže 2 vody na osobu, budeme to rozdávat u vchodu, rovnou každému, aby bude takový hydration break.
2: A jo. Fire show bude taky?
0: Jak fire show?
2: Nevím, jestli bude jaká fire show potom.
0: Je tam fire show. No ale ono už je to v 10, takže to bude takový to jako ohňostroj bude obrovský.
2: Jo.
0: Mám objednaný obrovský, no. Jakože na ničem jsme nešetřili. To je taková ta věc, že říkáš, že říkáš si, OK, ušetřím, to je zbytečný, hlavně, aby by víc zbylo.
2: Ne.
0: Ale já ne. Já to tak necítím. Já si říkám prostě, OK, zbyde míň, ale jednou se to prostě všechno sečte a ty lidi by neměli být jako ojebaný, jestli to řeknu takhle. Takže ohňostroj je obrovský, až zbytečně. Poslali mi dvě cenové kalkulace, dvě nabídky, jo. Jedna taková jako normální, jo.
2: Varianta A.
0: Varianta A, 70 000.
2: Aha.
0: A to tomu řekl. 70 000 ohňostroj. A nebo na Highway to Hell od začátku, výbuchy a zima, nejenom prostě na, ale už prostě od začátku. Cena 170 000. Říkám. Tak to tam dejte za 170.
2: A říkáš, a neměli byste ještě náhodou něco dražšího?
0: To už zase ne. No. Počkej, spousta překvapení. Normálně mám to říct. A to není překvapení potom, tak to nebudu říkat.
2: Tak já nevím. Tak řekni jenom něco.
0: No najednou se mi ozval František Nedvěd. A já. František Nedvěd, dobrý den. No, volám mi František Nedvěd. A on, František Nedvěd mladší, a já, jo. Aha, dobrý den. A on, že vystupuje, a že hraje tátovi písničky. Ano. Má normálně jakoby seskupení. To jsem ti neříkal.
2: Ne.
0: No prostě výsledkem je, že přijedou.
2: Hezky.
0: Takže bude
2: a co bude hrát?
0: Skládanka.
2: Ježišmarja.
0: My jsme měli takovou smutnou takovou událost, že když se stalo jeho tatínkovi to, co se mu stalo, tak my jsme přece vlastně zrovna měli taky pecky. A pouštěli jsme to,
2: pravda.
0: Hráli jsme to, on byl na letce, ale se vzpomínali jsme na tu písničku, že tam máme takový blok a la country, že jo? Takže to je další, prostě furt se vylepšuje ten program. Furt se vylepšuje ten program, takže to je další nabídka. Vodu jsme říkali.
2: Já se omlouvám, ale já jakoby občas mě napadne jako něco, co mám pocit, že mi posílá Patrik, jo?
0: No.
2: Tak prej se tě mám zeptat, jestli vytáhneš během koncertu hadici a jestli skropíš lidi.
0: Teď nerozumím, jak to souvisí s Patrikem.
2: No prostě to jsou patrikovský fóry. No počkej, říkám, tak se omlouvám.
0: Já jsem koukal na poslední video starých pecek z Mikulova a tam byl Patrik, jo?
2: No.
0: Tam byl Patrik a zpíval tam přece tu svoji písničku.
2: Tak mám ti prej poradit, že máš vytáhnout hadici.
0: Tak kdybych byl mladší, tak jako byla doba, jo? Kdo viděl dokument, byla to doba kolem druhého dílu. Nechám hadici pěkně zastrčenou. Já, než si pustíme tu skládanku, tak ještě se vrátíme k tomu Lionelovi.
2: No.
0: Že to je podle mě super for, co se teďka tady právě odehrál, ani jsme to nevěděli. My jsme mluvili o tom, že Lionel Messi hraje ze soboty na neděli, tedy po starých peckách, ano. Ve 4 ráno. A já se zeptám Davida, tady místního videomakera. Davide.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S kým hraje ta Argentina s tím Messim? A on řekne s Jordánskem. A ten největší fór je, že David se jmenuje příjmením Jordán, ne? To mě vůbec nenapadlo. David Jordán mi odpověděl, že Argentina hraje s Jordánskem. Mimochodem, kontrolní otázka. Davide.
3: Ano.
0: Jaký je hlavní město Jordánska?
3: To je Amán.
0: Amán, správně. Mimochodem jedna z nejslavnějších sítí hotelů. Nejdražších, Amán. Údajně 6-hvězdičková síť Amán.
3: To já vůbec neznám.
0: To je pecka.
2: A Amán teda není to samý jako Omán, jo?
0: Ne, to je stát.
2: Jo, aha, dobrý.
0: To je stát. Mimochodem, hrál jsem takovou kvízovou věc s Kubou Prachařem teďka na Superstar.
2: Uh-huh.
0: Na mobilu to je.
2: Jakože ve volných chvílích, když se netočí, tak no. Si jakoby děláte kvízy, jo?
0: No tak když nás třeba maskujou jo. Na začátku.
2: Uh-huh.
0: A je to úplně úžasná věc. Řeknu vám o tom za chvíli, teď si dáme ty nedvědy. A skládanku. Oh. Nebo chcete to říct, ne?
2: Ne, až po skládance to chceme říct.
0: Jdeme na to.

0: Je to tak, takže přátelé, už zítra v 19.30 narozeninové staré pecky Mikulov. Těšíme se na vás. Bude žár, ale ono, jak zajde slunce, tak je to mejdan.
1: Jo.
0: Tak, k tomu kvízu. Ano. Nevím bohužel, jak se to jmenuje, teď jsem psal Kubovi Prachařovi, aby mi řekl ten název, ale je to úplně skvělá věc. Třeba až pojedete v autě, nebo se prostě budete někde nudit.
1: Nikdy se budeš prostě nudit za volantem.
0: Ne, počkej.
1: Nebo?
0: To, Kuba to hraje prej s kapelou a je to úplně úžasná věc, kdo má rád kvízy.
1: Aha.
0: Takže představ si, je to nějaká aplikace a ty tam navolíš, kolik hraje soutěžících, takže třeba tady by hrál Martin, David, ty a já.
1: Mm-hmm.
0: A teď ten kvíz ti dá otázku. Dá ti otázku. A tam je 10 možností. Třeba, dám ti, který zvíře z těch následujících je savec?
1: Mm-hmm.
0: Jo? A 10 různých prostě zvířat. Těžký jo. Tam bylo, jako žralok, letucha, delfín, mravenečník a prostě takhle jako, 10 zvířat. No. Jo? A je to dotykový samozřejmě. Jo?
1: No.
0: A teď ty víš, že z těch 10 možností je 5 správných odpovědí. Vždycky. Aha. Vždycky.
1: Jo.
0: A teď ty ťukneš na jednu tu možnost a když to trefíš, tak to zazelená a můžeš pokračovat. A máš 2 body.
1: Mm-hmm.
0: A teď můžeš udělat 2 věci. Buď připíšeš ty 2 body, máš je v banku, anebo tipuješ dál, že tipuješ druhou možnost. Když to trefíš, máš 4 body.
1: Mm-hmm.
0: A zase to můžeš připsat, anebo pokračovat. Ten for je ten, že v okamžiku, kdy to netrefíš,
1: o všechno přijdeš.
0: Tak se ti smažou ty body, co jsi nahrál.
1: Mm-hmm.
0: Takže tam je i strategie. Takže třeba už víš jako jednu možnost, druhou možnost, teď máš 4 body a teď můžeš samozřejmě střílet, ale přijdeš o ty 4
1: mm-hmm.
0: body.
1: Mm-hmm.
0: A je to za 2, za 4, za 6, za 8, ale ještě to je takový jako, že když by si tipla všech 5, tak dostaneš ne 10, ale 15 bodů.
1: Mm-hmm.
0: A kdo má první 50, vyhrává. A ten for za mě skvěle je ten, že vlastně ty jako odpovíš na tu otázku a předáš ten mobil spoluhráči, třeba tobě, nebo spolucestujícímu kamarádovi a on má stejnou otázku.
1: Ejo.
0: V tom je to dobrý, že to je vlastně spravedlivý, protože ty jak máš tu otázku na tom displeji, tak ty ostatní to nevidějí, že jo? Je to právě ideální, že to není jako společně, že hrajete přesně u stolu, ale můžete.
1: A nejste všichni na mobilu, vlastně.
0: Co?
1: Že si ho jenom předáváte.
0: Vy si ho předáváte,
1: no, no.
0: Vy si ho předáváte. Takže vlastně ty si odpovídáš na tu otázku, na ty savce, nebo tam bylo třeba, který z následujících, prostě tam byly, jsou jména, jsou státy Spojených států amerických, jo? Maine, Washington, Detroit, a teď tam máš takhle ty možnosti, nebo který z následujících písniček

0: Aloši, jmenuje se to Chytrák.
1: Jo, ano, ještě ke všemu se to jmenuje
2: Chytrák. A tohle si zapomněl?
1: No jo.
2: Takovou mimotechnickou pomůcku máš na dosah v zrcadle a prostě ty to zapomeneš.
1: Počkej, my totiž s Kubou Prachařem a s Liborem Moučkem zbožňujeme kvízy. Jasně, taková informace na začátku zazněla, mě to pobavilo, pak se to zapomněl. Ještě se ta soutěž, nebo ta aplikace jmenuje Chytrák. Hráli jste to?
0: Jo, výborný, na horách vždycky hrajeme, nebo i v hospodě.
1: V hospodě,
0: perfektně.
1: No. Jak si vlastně podáváte ten telefon, tak je takový, jakože, jo, vždycky hraje ten jako jenom jeden, ostatní dělají něco jiného, třeba se bavěj.
2: Jo.
1: A postupně to rotuje. Super, děkujeme, Chytrák. Díky moc. Čau.
2: Chytrák.
1: Čau.
2: Čau.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Zaparkovat se dá různě.
9: Jejde.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru
9: a zaparkuj rovnou v automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
9: Nakupuješ?
8: Myjeme.
9: A ty se vrátíš k auto jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
9: Automyčka Express.
10: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
11: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
12: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
11: To zní složitě a draze.
12: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
11: To zní dobře. A kdeže si to našel?
12: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
13: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
14: O2 Univerzum ovládne evropská špička cheerleadingu,
15: dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
16: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
17: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
18: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
17: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
19: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
5: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
7: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak. Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na 4 vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na wake do Brandeisa. Více na wakeport.cz.

0: 7-6. Pardon.
1: 6-7, řekl jsi to obráceně.
0: No jo, 7-6. To není. 7-6.
1: Není.
0: Dobrý.
1: No.
0: Počkej, ale my jsme ani jednou neřekli v ranní show 6-7. Jakože v 6-7. A mohli jsme 7 minut po 6. Ani jednou jsme to neudělali. To je generační záležitost. Hele, a 7-7, nemůžu ti uznat 7-7. To je upgrade.
1: Mě se neptej.
0: To je takzvaně na ranní show. Tak v tom případě za 10 vteřin. 7-7! Tak říkaj.
1: Co mám říkat? Zajímá tě něco?
0: Jo.
1: Něco tě zajímá?
0: Cokoliv z tvýho života.
1: Tak jo. Já vám dám takovej tip, který vám může razantně změnit život a zlepšit spánek.
0: Ano.
1: Já jsem včera zjistila, že většinu svého života spím na špatné straně postele. Já jsem totiž začala studovat feng shui.
0: No jistě.
1: A to možná nevíte, ale jedna strana postele má energii draka a druhá strana postele má energii tygra.
0: My jsme to zkusili s manželkou prohodit. Nepomohlo to.
1: A fakt jste to zkoušeli?
0: Jo, jo. Normálně jsme si přehodili svém, že bydlíte v bytě. Teď máte svoje noční stolečky. Máte ty svoje strany, ty cestičky na terasu, cestičky do koupelny, cestičky z ložnice.
1: Ano.
0: Máte tam ten úhel, kde Monika měla... To je zvlášť, jak jsem řekl Monika.
1: Mm-hmm.
0: No nic. Monika má chůvičku.
1: Jo.
0: Krémy. Tohleto. A najednou všechno prohodíš.
1: Mm-hmm.
0: A po týdnu říká, hele, vrátíme to zpátky. A já, jo.
1: Ono totiž prej většina párů má to uspořádání podle toho, jak si poprvé spolu lehnou, tak už to zůstane. A to uspořádání právě nemusí být úplně správný, protože je to jako yin a yang a energie draka na té straně má být ten, který do života potřebuje víc aktivity, víc energie.
0: Chápu.
1: A naopak strana tygra je taková uvolněnější, mírná, relaxační. A já jsem právě zjistila, že celý život spím na straně draka a proto jsem pořád taková vybzukaná.
0: Aha.
1: A já jsem teďko hodně dlouho, jako už teď řeším, že potřebuju se nějak jako víc sklidnit, že i v noci jako se probouzím a furt na něco myslím a tak. Tak jsem si včera prohodila s manželem místo, spala jsem tedy na straně tygra a teďko, abych vám řekla, která strana to je, jo. Je to z pohledu člověka ležícího v posteli na zádech. Jo?
0: Co?
1: Takže pravá strana, no teď to chci říct, aby si si mohl uvědomit, na které straně postele spíš. Že
0: ležím na posteli na zádech a?
1: Tvoje pravá ruka,
0: ano,
1: je ta strana, ta mírná.
0: Prostě u okna.
1: Ta tygří. No u nás ne třeba.
0: To byl vtip, to byl vtip.
1: Jo, jo, jo.
0: Prostě ta u okna je ta mírná.
1: A po levý straně je ta energická, ta vlastně v uvozovkách mužská energie, ta co jakoby má tu aktivitu a to je ta strana draka.
0: A ta pročuraná a proprděná. Jaká je proprděná?
1: Tam, kde spí chlap, samozřejmě.
0: Tak proto tam žena zůstala jenom týden.
2: Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
0: A ty jsi to chtěla dokončit asi, ne ještě?
1: No ne, chtěla jsem říct, že to teda za mě zafungovalo a že se mi spalo na straně tygra, tedy na pravé straně postele, fantasticky. A že jsem si odpočinula a že jsem vyklidněná.
0: Ranní show!
3: No, halo, halo.
0: Povídej, povídej.
3: Na mě zajímá, jaká strana je, když jsi na gauči.
1: To je strana za trest, kamaráde.
3: Jo.
0: Hele, a tvoje paní, která je vedle tebe, my jsme ji tam slyšeli, ta ti říká...
3: Ne, to nebyla paní, to byla Katka v rádiu.
0: To byla Katka v rádiu, na gauči, to je dobrý. Počkej, tak pokud je jedna strana tygr a jedna strana...
1: Drak,
0: tak gauče...
3: No to mě zajímá, já to nečtu ty knížky.
1: Gauče na prd.
0: Počkej, co by to mohlo být, co by to mohlo být za zvíře? Gauč.
1: Nějaký takový prostě, co, jo, třeba jako ježek nebo dykobraz, víš, jako něco, kde se jakoby fakt nevyspíš.
0: Ježek právě nemůže být gauč, i ne. Když, jakože bys, všichni víme, co dělá ježek, to nebudem říkat. Je to gauč?
1: Je, nebo teda u nás rozhodně.
0: Okej. Okay.

0: 7.13. Zprávy.
1: Dobré ráno. Rekordní vedra v Paříži vedla k naplnění kapacity tamních nemocnic. Francouzská metropole kvůli mimořádné situaci zavádí i několik preventivních opatření, včetně dočasného úplného zákazu alkoholu. Oznámili to večer francouzské úřady. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých, nejméně 4300 lidí utrpělo zranění. Řada zemí, včetně Česka, přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Některé týmy se už vydaly na cestu do latinskoamerické země. Teď vyrážíme za Luckou.
2: Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Roste v ní přes 90 druhů růží starých odrůd, které doplňují moderní odrůdy anglické a další. Nakvétají v druhé polovině června. V největší kráse je zahrada asi 3 týdny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Dnes skončí školní rok. Žáci základních a středních škol si za chvíli převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od zítřka jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy překáží porouchané nákladní vozidlo na 47. kilometru, tak tam jeďte opatrně.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes bude ještě větší horko než včera. Čekáme jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy, je 7 hodin a 16 minut a vy vstáváte s páteční ranní show.
4: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
11: Mimon tam, všude, kam se podívám. Jubi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
12: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
11: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
12: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
11: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
13: Mateří douška právě v prodeji. Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
11: Daj fuku!
13: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašich kinech od 30. června.
14: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
15: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou Matcha Manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
17: Zpátky k muzice.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy. To tak nějak všichni, že jo? Všichni tak nějak se pokouší přiblížit něčemu, čemu se říká štěstí. Možná cestou je vztah. Hezký vztah.
1: Naplněný vztah.
0: Naplněný vztah. No a když jsme tady v showbiznesu, protože rádio je showbiznes, tak si pojďme říct, že jsou samozřejmě reality show. A Katka se mi tady svěřila, že propadla nové show Are You The One Česko.
1: Koukáme na to.
0: Mluvili jsme o tom tady minulý týden, dělali jsme soutěž Are You The One a Katka se takzvaně namotala, a už to teďka neříká jako zištně, jako že to je promo, ale opravdu jako divácky. Takže klasická show jako Love Island, ale na Primě.
1: Ano.
0: Jaký je rozdíl mezi Love Islandem a tím Are You The One?
1: Sem nepřichází žádný noví lidi, je jich tam, já myslím, že 20 od samého začátku a jsou tam vytipovaný páry, který odborníci na základě nějakých rešerší a analýz označili jako pravej meč.
0: Ano.
1: A oni se mají v rámci té show najít.
0: Tak, no a to je jenom tak, že expozice. A teď klasicky, jak se o tom baví lidi, co už v tom jedou. Takže pojď, nahoď, změň teďka svůj flow a vyprávěj.
1: No, je tam prostě týpek Vális, jo. A je to takovej alfa samec, ale zároveň on má jako energii ven si konopníka ze slunce seno.
0: Aha.
1: Je takovej jako jo. Ale holky po něm hrozně jedou a on už byl dvakrát v kapličce lásky, což je místo, kde ty zjistíš, jestli ta holka, s kterou jsi šel do té kapličky, je ta tvoje pravá.
0: Jo.
1: A on tam byl se dvěma holkama, obě ho vlastně tak nějak jako dost chtěli. A on zjistil, že ani s jednou on netvoří ten ideální pár, ale přesto s tou jednou dál je, protože prostě si řekli a kašleme na tady nějaký jakoby vědecký ty a prostě budeme spolu. A teďko on je s tou holkou Anet, která ho prostě zbožňuje a včera měli rozhovor na lehátku, který teda mě opravdu pobavil.
0: Ano.
1: Ten Vális, prostě představte si Vencu Konopníka, když si nemůžete představit Válise, když na to třeba nekoukáte, tak jí říká, doufám, že máš auto, baby. A ta Anet říká, no jako mám, a já taky doufám, že máš auto. A on říká, což o to auto mám, ale nemám papíry. A ona, jak to, jako jak si o ně přišel. A teď asi čekala, že teda prostě nějaký, já nevím, jo, nějaký ušlechtilý způsob, jak přišel o papíry, jestli něco takového existuje, že jo. A on říká, to bylo spiknutí. A ona, jaký spiknutí to bylo? A on, no jel jsem 130 na 80, co ti budu povídat. A pak přijeli Benga, dali mi dejchnout, no měl jsem dvě piva, no. Tak ona.
0: Prostě spiknutí.
1: Prostě spiknutí. Ranní show Evropy 2.

0: Yes, yes, yes. 7.29. Podívejte se, jak je počasí venku. Já myslím, že ta atmosféra těch filmů se děje teďka v reálu.
1: Jo. Jo, tak konkrétně tohodle rozhodně.
0: Jak je tam to strašný horko mezi těmi klasy. Ty jsi zmínila Vencu Konopníka ze Slunce seno.
1: Jo.
0: Jako...
1: prototyp.
0: Jako prototyp pro postavu, která je teďka v reality show seznamovacího typu Are You The One na Primě. Ty na to koukáš.
1: Jo.
0: Chceš dovyprávět svůj pocit z jednoho dílu?
1: No ještě vlastně ten příběh, který jsem vyprávěla o tom, jak tady Vális alias Venca Konopník vyprávěl, jak mu neprávem sebrali papíry za to, že jel 130 nebo 80 a ještě měl dvě piva.
0: No.
1: Takže jakoby závěr toho příběhu jeho sympatickýho byl, že říkal, až mě vrátí, tak si koupím brutální káru a těm policajtům to ukážu.
0: To ještě pokračovalo.
1: To je takovej, takovej sympoš.
0: Tady radí show Dobré ráno, Are You The One?
2: Dobré Halo. Ráno, tady Miloš Baťka ze Strakonic.
0: Ahoj.
2: Jak se bavíte tady teďka o tom Vencovi Konopníkovi? Hmm.
0: No.
2: Tak toho by ten člověk vůbec nepoznal, jak teďka vypadá.
0: Jak to?
2: To je takový obrovský válec, ale kde má tak možná 150 kilo.
0: No.
2: Fousatej. Prostě typický řidič kamionu.
1: A on je tam někde od vás, od Strakonic.
2: Jo. On tady dělá předsedu jednoho SVčka, takže...
1: Ne.
0: To si děláš sradu.
2: No, to je předseda, to je předseda.
1: Předsedo. A co disko v Malenicích? Ještě to frčí.
2: Tak to nevím. Já jako úplně přímo ze Strakonic nepocházím, já jsem jenom z Blatný, kousek od Strakonic.
0: Ano.
2: A tam jsem nikdy na diskotéce nebyl, já jsem jezdil do Lnář na diskotéku. A pak do Škoretic, no, takový... To je všechno zrušený, diskotéky nefrčí už.
0: No tak proto děláme takový ty velký, říkáme tomu starý pecky.
2: Starý pecky, no, to je trošku do Mikulova, je to trošku z ruky.
0: Je to z ruky, no, je to z ruky, ale zase, hele, je to takový ten pobyt jako a la Chorvatsko, jo. Sebereš se, výlet, dojedeš tam.
2: Jasně,
0: užiješ
2: jasně.
0: Si mejdan. Jako když se jezdí na Vinice, tak byl jsi někdy mimochodem na Jižní Moravě, ve sklípku? Je
2: byl tam... jsem, no? Byl jsem na Jižní Moravě, byl jsem v Mikulově i jsem se tam pěkně zbrskal.
0: To je totiž takže... taková, to je nevýhoda, že když chceš jet jako vy do sklípku na Jižní Moravu, že musíš jet na Jižní Moravu.
1: No.
0: Oni totiž ty jeho moravský sklípky jinde nejsou.
2: Já totiž jako hlavně neumím víno pít, jo. Já
0: neumíš,
2: to piju všechno jako pivo.
0: Hezky.
2: A potom si nic nepamatuju a jsem pěkně ožralej, no.
0: No tak, když jsme, teda, vždycky... když jsme tady u té tématiky, tak poslouchej, jo?
3: A chci si jenom sucnout.
4: Si načni svoje, tamhle.
3: No snad si nemyslíš, že tohle to vychlastáš sám, musím taky zbyt na zítra.
5: Máš místo masku, zpěj na kostu.
3: Dovol.
5: Taky pak dovol.
0: No, přesně tak. Viď?
2: Já jsem tomu moc zarozuměl, co jsem tam učil, tam nebylo toho slyšet, takže...
0: No, že máš místo mozku z piva kosku, taková slavná,
2: jo,
0: taková
2: jo,
0: slavná, jo, slavná hláška.
2: Už to není to, co bývalo, když před 20 lety, no, to víš, hele, rodina, děti a... Hmm.
0: A ty jsi taky sympatiák, ale, že jo, víš?
2: Mladá manželka, musím se držet v kondici, no.
1: A říká ti taky, co na tom pivu furt máš, že jo, furt chlastáš, a ty?
2: Jo, já to piju vlastně jenom přes léto na chatě.
1: Pozor. No ne, jestli jí řekneš, to víš, jo, já ti to řeknu a budeš ochlastat taky.
0: Navíc partnerka tady našeho posluchače je podle mě paní inženýrka.
6: Paní inženýrka, to je něco. Auto má stuzek sup, peněz jako šlupek. Aspoň konečně budeme moc přistavět. Si nevyšli. Když vy přistavíte, tak my to požereme moštok. Když vy břízoli, tak my kachlíčky. A když vy inženýrku... Tak my, to budete
7: Maximum muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: My zdravíme z Strakonice, chtěl jsi něco doříct ještě?
2: Ne, jenom, že tohle to zrovna jsou nejoblíbenější filmy mojí manželky. Slunce
0: no,
2: seno, no.
0: Paní
2: no.
0: Inženýrka zrovna. Tak
2: jo, ale mějte
0: čau,
2: se,
0: mějte
2: čekal jsem, že se dovolám a mějte se. Čau,
0: ahoj,
2: čau,
0: hezký ahoj. Prázdniny, ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky ahoj.
1: Tak teď k dopravě na silnici 16 v Chotěvici na Trutnovsku máme hlášena dvě havarovaná vozidla opatrně a na D7 z Chomutova do Prahy překáží porouchaný nákladák na 47. kilometru.
0: Za chvilku jsme zpátky a bude česká volba, prázdniny, finále ranní show, finálová ranní show 28. sezóny.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě, pětimetrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů, bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
12: Zaparkovat se dá různě.
13: Jejde.
12: Nehledej volné místo v nákupním centru.
13: A zaparkuj rovnou v automyčce Express.
12: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
13: Nakupuješ?
12: Myjeme.
13: A ty se vrátíš k auto jako novému.
12: Zaparkuj chytře.
13: Automyčka Express.
14: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
16: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
20: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.

Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. 7:38, možná právě teďka, naposledy vezete dítě do školy. Nebo vy jste to dítě, co jde naposledy do školy. Můj syn jde naposledy do školy dneska. Jde na základku, jako. Nebo na základku. Do té školy prostě. Jsem se jako zamotal z toho. Ty zaskočilo, že tady byl Vítr, z toho začal zpívat. Ty jsi mi do toho začal zpívat. Tak ještě jednou. Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. Třeba teďka vezete děti do školky. Naposledy. Hmm. No jo. Dneska je Vízo. Lovely day.

0: Prosím, Jitmanko.
1: Haló?
0: Ano.
1: Dobrý den, tady je Mrázek u Srna. Prosím vás, to je paní Jitmanková?
0: Ano.
1: Helejte se, já k vám potřebuji dát syna na prázdniny.
0: Koho?
1: Syna Jindru, mýho.
0: Ale já ho neznám.
1: No to nepotřebujete ho znát. To je... Co máte o prázdninách za program?
2: Ježíš Maria, jak jste na mě vůbec přišli?
1: No, na internetu. www.ukohobudeindraprázdninach.cz.
2: A co mě do toho? Já s nikým nemluvila o nikom.
1: Helejte se, tomu rozumím. Prosím vás, jsme lidi.
2: No.
1: Máte ráda děti?
2: No jistě.
1: Pochopte mě, prosím vás, že já s grázlem, který zapálil školu a vykrádá byty na prázdniny, nepojedu. Rozumíte?
2: Ježíš Maria, co tohle to je za blbost?
1: Helejte se, nebojte se, on je teďka v podmínce, takže při jakýmkoliv průšvihu by se šel na tvrdo, rozumíte?
2: Ano.
1: Slyšíš to, Indo, jo? Budeš tady ti hodný paní na prázdniny a nechci slyšet, že si ublížit, smejde.
2: No tak to vůbec to zapomeňte a neobtěžujte mě.
1: Vidíš to, Indro? Paní obtěžuješ a ještě u ní vůbec nejseš. Kdyby se s ním učil, mohl si jít horákům.
2: Ježíš, dejte mi pokoj, kecáte kraviny.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Česká předprázdninová volba v ranní show na Evropě 2. 7.47.
2: Já, jak tě vidím, mám pocit, že to nějak bude souviset s prázdninama.
1: No jo, a s dětma. Mm-hmm. S dětma. Na co se ptát v 7.47 v den vysvědčení? Na co se české děti netěší o prázdninách?
2: Jo, netěší, no. Tak to mě překvapilo.
1: Na co se české děti netěší o prázdninách?
2: Netěší.
1: Netěší. Hmm. Páté místo, že nebudou moc dělat, co budou chtít.
2: Počkej. Což tak, jakoby teda...
1: Taky to nechápu. Pojďme to rozebrat.
2: Aha.
1: David to
2: asi
1: bude...
2: Asi mají pocit.
1: David Jordan no. Jako student to bude vědět určitě. Davide, dobré ráno. No. Vy jste student. Jak to
3: krásné
1: myslíte?
3: Ráno. A tak to, že jdete prostě povinně prostě na prázdnik babičce, že jo? A tam vás prostě čeká jako řád.
1: Že nebudou moc dělat, co budou chtít.
3: Taky to flákaňčko,
1: to bude počítač. Jo, takhle. Jsou prázdniny, jasně. No. Jasně, a na co se ale netěším, že budu mít nějaký plány o prázdninách a netěším se na to, že nebudu moc dělat, co budu chtít, že mi určej je, musíš jet k babičce. Hmm.
3: Nebo na tábor, že jo.
1: Takže rozmazlený děti.
3: Ano.
1: Malinko jenom.
3: Ano, trošičku.
1: Nechci na tábor. Jedeš na 3 týdny.
3: Bez mobilu.
2: Nemá tě kdo hlídat prostě.
1: Na co se české děti netěší o prázdninách? 4. místo, že se budou nudit.
2: To je na vás, milé děti.
1: 3. místo, že nebudou mít signál nebo Wi-Fi.
2: Hmm. To je pain.
1: A ještě větší pain, 2. místo, že budou většinu času s rodiči. Lomeno příbuznými, lomeno sourozenci. Ani těch sourozenců se nezbavíš ani během těch krásných školních dní.
2: Naopak. Většinou sourozenci se prostě k babičkám odkládají společně.
1: A na co se těší, nebo netěší nejvíc? Halo. Halo.
4: Halo, slyšíme se.
1: Slyšíme se perfektně. Takže?
4: Tak určitě netěší na to, že bude potom konec těch prázdnin a budeme se zase na výšku.
1: Tak já, teď jsme vám vůbec nerozuměli.
2: Já jsem rozuměla perfektně.
1: Já, a říkala paní co?
2: Že bude konec prázdnin, na to se netěší a pak zase budou muset do školy.
1: Tak na to asi nemyslej, protože v dětském vnímání světa jsou prázdniny nekonečný úsek.
2: Tak jo? 4 roky mají zhruba.
1: Tak. Nebo 2 se říká, ne? 2 roky prázdnin. Mimochodem, víš o tom, že 2 roky prázdnin není výstřel do tmy? Mm-mm. Že údajně jsou na to jako studie, že když máš jako prázdniny, takový ty prázdniny, o kterých jakoby sníme jako dospělí, třeba že vyděláš 100 miliard a nebudeš nic dělat, tak 2 roky jsou prý maximální dobou, kdy ti to nezačne lézt na mozek.
2: Aha.
1: Že pak se to jako už nedá vydržet. Že i kdyby si odjela kamkoliv, jachta, nevím, Maledivy, kolem světa, nic nedělání, že 2 roky prázdnin jsou maximum.
2: A důchod?
1: Důchod nedokážu říct. Teď si mě zaskočila, Katko.
4: A důchod je nekonečný.
1: Možná i důchod. 2 roky důchodu jsou maximum. Že po 2 letech čtení knížek jako...
2: A luštění křížovek.
1: A luštění křížovek.
2: A koukání na seriály.
1: Přesně, možná 2 roky, roky důchodu je taky maximum. A. Co vy, slečno? Ne, že byste měla do důchodu jako blízko.
4: I když... No to já mám blízko, 11 let.
1: Vy si to takhle počítáte, jo?
4: Já už se těším.
2: Já taky, já tě rozumím.
1: Ale jenom 2 roky. Tak uvidíme, kdy budeme mít ranní show důchod. Uvidíme.
4: Já jsem moc ráda, že jsem se k vám dovolala. Přeju vám krásný prázdniny, ovolnbom, úžasný Mikulov. A 1. září zase na Evropě 2.
1: Počkej,
4: moc se těším.
1: Počkej, tvoje věta, úžasný Mikulov, ty už jsi se vrátila z budoucnosti, jo, co?
4: Ne, že vám přeju úžasný Mikulov, aby se vám povedlo, aby to bylo nejkrásnější koncert na světě.
1: My se budeme snažit, já už jsem to tady říkal, přátelé, normálně jsem sehnal 6000 vod zdarma.
4: Úžasný.
1: Vody. Já to jenom říkám, protože hydratační přestávka je teďka módní a je to důležitá věc, protože pojďme si říct, kdo jede zítra do Mikulova na show, na pecky, tak to asi bude řešit, jakože horko, bude to asi řešit hodně lidí. Tak voda bude, ale my jsme si ještě slečno neřekli 1. místo, vy jste to netrefila.
4: Netrefila,
1: vy jste řekla, že prostě se děti těší, nebo netěší na to, že skončí prázdniny a půjdou do školy, ale nejvíce netěší, že o prázdninách neuvidí kamarády. Na to
4: se
1: netěší.
4: A to je taky pravda, že jim budou chybět spolužáci. To je pravda.
1: Tak se mějte, papa.
4: Tak jo.
1: Ahoj.
4: Mějte se krásně.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
1: A my, přátelé, My, přátelé, na úplné finále české volby chceme zahrát jednu písničku, že dneska končí nejenom školní rok školákům, ale i školkařům. Viď?
2: Některým jo.
1: Takže, pojďme poděkovat. Dejte si to na hlas a zaposlouchejte se do textu. Poslouchejte ta slova.

0: No jo.
1: Děkujeme.
0: Katka na to říká tady. My máme školku až do úterý. Nebo do středy.
2: Dokonce, no, ještě snad do třetího. Ještě ten jeden týden nám darovali paní učitelky a paní ředitelka.
0: V těch školkách se to tak nebere, jako asi nějak. Mm, no.
2: Tak tam fungují nějakým způsobem i o prázdninách, protože ví, že ta čísla jaksi nevychází, že jakože děti mají dva měsíce prázdnin, ale rodiče nemají dva měsíce dovolený.
0: A taky vlastně asi chtějí ty děti nechat v nějakém režimu, malinko. Mm. Ranní show, dobré ráno. Haló.
3: Dobré ráno.
0: Tak.
3: Já bych vám popřát hezké prázdniny.
0: Ano.
3: A myslíte si, že by se tam pustili, prosím, holky z naší školky.
0: Holky z naší školky, tedy starý pecky, jako.
3: Ano, ano.
0: A co vás to napadlo?
3: No, tak já jsem nepřemýšlel, protože tady z toho, jako, nevím, jestli bych se dožil ještě dalšího dne. Takže tohle, jako, prosím.
0: Já tomu nerozumím, ty jo? Jak to myslí?
2: Vám se nelíbila ta předchozí písnička?
0: Nelíbila.
3: No, jako jo.
0: Vám se nelíbila ta předchozí písnička a místo toho chcete holky z naší školky, jo? No tak samozřejmě.
2: Same but different, jak se říká.
0: Same but different. Já chápu, že nechcete tyhle ty starý písničky a chcete spíš nějakou novinku, takže holky z naší školky.
3: Tak děkuju a hezký prázdniny.
0: Takhle, Standa jako hlavní hvězda starých pecek tuhle písničku prezentoval mnohokrát.
2: Ano, ano.
0: Takže to je legendary. Už zítra večer Mikulov.

Pozor, holky z naší školky jsou teď ideální, protože 8 ráno je za 5, 4, 3, 2, 1, teď. Stejně jako je sexy čas 8.00 1. září, kdy začínáme sezónu, tak i dnes v den vysvědčení je to zajímavé.

0: Tak co si dát zpátky do minulosti? Kdo je pro? Hlasujme.
1: Všichni.
2: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak kdysi probíhala klasifikační konference ve škole.
4: No, tak já vás vítám, kolegové, na dnešní konferenci, kde musíme uzavřít klasifikaci. Prosím vás, jak na tom je 8. B?
3: Tak Skopalová, ta má jedničky.
4: Jo.
3: Tam si myslím, že to budou velký problémy.
4: No a pane profesore, co ta vaše Režová, jak jste s ním měl problémy?
3: Režová?
4: No.
3: Musím říct, že Režová se teďka hodně zlepšila, má 4.
4: Má 4, jo.
3: Ta to bude mít v životě dobrý, si myslím.
4: A co Semerádová?
3: Semerádová má 5. Ale krásný, pane řediteli.

0: show Evropy 2.
1: Tady se stala taková věc, že David Jordán, Martin Cihlař, Mrtvý smíchy, padají tady ze židle a Katka na to říká.
2: Mě je z toho ousko.
1: Přátelé, to bylo zpátky do minulosti, z roku 1800, ano. To bylo zpátky do minulosti 25 let starý z roku 2001. A ta jména, to byla jména našich kolegyň z obchodního.
2: Hustý.
1: Chápeš to?
2: A která měla ty pětky?
1: Semerádová. Semerádová. Je to tak? A byly to naše... Martine, pojď to říct, to byly tenkrát... Takže nevím, proč jsme to tam dal tenkrát.
3: No, už nevím, já jsem na Evropě od roku 2012, takže 2001...
1: Ale byly to kolegyně tenkrát z obchodního, no. A tenkrát jim to strašně lichotilo, že, jako, že byly ve zpátky všechny.
3: To chápu, no. Hele, já byl v 6. třídě, taky jsme řešili.
1: Jako ty jsi byl v 6. třídě, když jsme
3: známky,
1: my... Když
3: číslíčka.
1: Když jsme my točili tohle zpátky.
0: No, jo. Šmareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
4: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
5: Mimoň tam, všude, kam se podívám. Jubi, Mimoň jízda s filmem Mimoň a Monstra právě začíná v mateří doušce.
6: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
5: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
6: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
5: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
4: Mateří douška právě v prodeji.
0: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
7: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
0: Tam, kde to všechno začalo.
8: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
0: Dostává první láska druhou šanci.
9: To druhý už to samozřejmě
10: nedělá.
0: Po večerce v kinech od 25. června.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Zaparkovat se dá různě.
2: Jejda.
3: Nehledej volné místo v nákupním centru.
2: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
3: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
2: Nakupuješ?
3: Myjeme.
2: A ty se vrátíš k autu jako novému.
3: Zaparkuj chytře.
2: Automička Express.
4: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
7: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
8: Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích provodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí plavit. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Ranní show na Evropě 2. Katko, co je nového?
1: Ve světě?
0: Jo.
1: Apple oznámil, že razantně zdraží svoje produkty, telefony, tablety, všechno.
0: To už je asi několik let stará zpráva, ne? Co se, proč sem taháš pět let starou zprávu? Nebo snad...
1: Jako myslíš, že okurková sezóna, tak prostě vytahují starý zprávy a připisují jim nový datumy. No,
0: jak to myslíš konkrétně?
1: Je to reálná zpráva a oni teda říkají, že za to může umělá inteligence.
0: Ano.
1: Že příčinou masivního zdražování je nadměrné využívání vyspělých čipů v datových centrech,
0: aha,
1: sloužících jako infrastruktura pro umělou inteligenci.
0: Tak já vím, jak ušetřit. My jsme včera točili čtvrtý díl Superstar a ono je takový schromaždiště, jo, na takovým zámku u nahrávacího studia ve Kbelích. Je veliké televizní studio, kde se točí casting. To je celé klimatizované, technika, jeřáby, letkové stěny, prostě technologie čtvrtého tisíciletí. Hmm. Jako fakt vychytaná věc. No a pouze 10 minut autem od těch studií je zámeček. Nevím, jak se to jmenuje ten zámek. Jak štěnice, nebo něco takového. Štěnice. To je jedno, prostě zámek. Mm-hmm. A v tom zámku se schromažďují soutěžící.
1: No.
0: A převáží je potom do těch studií. Mm-hmm. Tam mají prostě ty fatboye, leží tam na trávníku, mají tam zmrzlinový stánky, občerstvení, stříkají tam voda, mají tam bazének. Taky jsou tam ty štáby, celý si to tam jakoby užívají, mají tam občerstvení, to jsem říkal už. A já tam jako mezi nima občas pobíhám a včera jsem dával, jako jezdil jsem s takovým vozejkem, který, ten vozejk byl narvaný tím občerstvením a rozdával jsem právě lidem džus, vodu, meloun, jo.
1: Nějaká... Dneska taky ty moderátoři, viď, musí dělat
0: jo
1: víc těch profesí.
0: Hele, nějaká malá soutěžící, byly asi tři, Deniska, jo, zaspívala a dostala hned půl melounu.
1: Hustý.
0: Takhle prostě, rozumíš, tam se...
1: Kariéra prostě tam se, šlape.
0: Meloun byl větší než ona. A proč to říkám?
1: Ano.
0: Proč to říkám? Včera jsem rozdával Apple. Víš?
1: Jo.
0: Jak jsi říkal, že to je drahý.
1: No.
0: Tak já jsem... Má někdo zájem o Apple? Hlásili se, rozdával jsem. Takže je tady možnost, jak ušetřit, že takový ceny nejsou u ovoce.
1: Zámek Ctěnice, našla jsem to.
0: Ctěnice jsou to.
1: Ať jsme akurát.
0: Ctěnice. A jenom řekni teda, jak moc se zdraží teda vážně ty produkty Apple.
1: Tady dávali příklad, že třeba ten iPad bude dražší o 2000 korun.

0: A teď pozor, hrajeme o soutěž. Hrajeme o cenu v hodnotě 20 tisíc. Jo? To je dost. Bude to soutěž z Unika. Bych to neskloňoval. S Unikou. Z Unika. Tak pozor. Chcete vyhrát něco, co využijete celé léto? Zapojte se do letní soutěže z Unika. Ve hře je stylovaný...
1: Stylový.
0: Ve hře je stylový.
1: Ale stylovaný. Určitě taky.
0: Kobrendovaný. Unika merch i atraktivní hlavní výhra, která je na programu dnes.
1: Tak teď.
0: Teď dokonce. Zapojte se ještě dnes a buďte mezi těmi, kterým léto přinese víc. Budeme hrát o cestovní balíček pro dvě osoby v hodnotě 20 tisíc. Tak, a teď si něco řekneme ještě. Představte si, Unika, víte. A teď.
1: Poslouchejte příběh. Žaludeční potíže, úrazy nebo úpal patří mezi nejčastější komplikace na dovolené, přičemž léčba v zahraničí může stát několikanásobně víc než celý pobyt, jojo. Přitom stačí investovat jen několik desítek korun.
0: Aha.
1: Několik desítek korun,
0: ano,
1: do cestovního pojištění a vyhnete se vysokým nákladům i zbytečnému stresu.
0: Cestovní pojištění Unika kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených.
1: Při rizikovějších sportech si navíc můžete jednoduše sjednat rozšířené krytí.
0: Pojištění si vyřídíte online během několika minut a cestujete s jistotou, že vás nic nepřekvapí.
1: Pár korun.
0: Unika. Tada! Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, otázka na tebe. Pozor, hrajeme teda skutečně o cestovní balíček pro dvě osoby v hodnotě 20 tisíc. To je jako vlastně, to je dost, ne?
2: To je hodně, no.
0: Jakože to není vlastně sranda skoro. Tak pojď, otázka, Katko, jdeme na to.
1: Já se tě zeptám, jak se jmenuješ.
2: Robert.
1: Robert.
0: A to je správná odpověď.
1: Roberte, poslouchej dobře. Co by mělo být základem dobrého cestovního pojištění? Za A, nízká cena bez krytí.
0: Počkej, já se zamyslím. Nízká cena bez krytí. Jo? Co by mělo být základem dobrého cestovního pojištění? Nízká cena by stálo málo bez krytí. Nebo?
1: Nebo dostatečné krytí léčebných nákladů.
0: Říkám si, bez krytí mít pojistku, bez krytí blbost.
1: Mm-hmm.
0: Takže dostatečné krytí léčebných nákladů je dobrý. A Cčko?
1: Cčko. Pěkný.
0: Co by mělo být základem dobrého cestovního pojištění?
1: Za C.
2: Já bych řekl...
1: Počkej, ještě Cčko máš.
0: Cčko, počkej, co by mělo být
1: jestli
0: základem dobrého cestovního pojištění?
1: Tě to nepřesvědčí. Pěkný design pojistné smlouvy.
0: Tak.
2: Já bych řekl za B.
0: Za B.
1: Takže Roberte.
0: Vyhrál jsi.
1: Je to tvoje.
2: Super.
0: Tak jo, kam jedeš?
2: Já jsem si byl pro vysvědčení a teď jedu domů.
0: Ty jsi si byl pro vysvědčení, jo?
2: No.
0: Jak to?
2: No, rozhodl jsem se ještě studovat.
0: Hezky. A co, povídej?
2: Já studuju obchodně, já si dodělávám maturitu dálkově.
0: A kolik ti je?
2: 35.
0: Vidíš?
1: Turta dálkově.
0: Slušno. Tak gratulujeme, a co jsi dostal?
2: No, to celá dobrý.
1: Prošel prostě.
0: Ale v 35 letech, jako bojíš se, co vaši?
2: No.
0: Tak hezký prázdniny, ahoj.
2: Ahoj.

0: 8.23, to je přesný čas. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Pěkné ráno. Školáci si právě teď přebírají svá vysvědčení. Pro závěrečné známky se jde na 1,5 milionu žáků a studentů, z toho asi 120 tisíc prvňáčků. Zítra jim začnou prázdniny a do lavic se znovu vrátí v úterý 1. září.
0: Jdou si pro vysvědčení i dospělí?
1: To je otázka nebo konstatování?
0: Ne, to se ptám. Co myslíš?
1: Posluchač, který nám před chvilkou volal, se svěřil, že je mu 35 a že si dálkově dodělával maturitu a že i on se jde pro vysvědčení.
0: No a co třeba vysvědčení v rodinách? Ve vztahu, jako myslím.
1: Mm-hmm.
0: Ve vztahu.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s vysvědčením.
4: Ahoj.
5: Nazdár.
4: Ahoj, můj manželi.
5: No. Ahoj. No,
4: tak dneska, tak na?
5: Dneska je ten den.
4: Hele, všechno nejlepší, tady to máš.
5: No, jako všechno nejlepší, myslím, k vysvědčení, víš?
4: Tak co jsem dostala teda, co jsem dostala.
5: No, se podívej, no, tak.
4: Tak schování tady mám, schování jedna.
5: Schování jedna.
4: Výbor, děkuji.
5: Dobře.
4: Děkuji. Vaření.
5: Ta matika ti moc nejde, viď?
4: No, tak to, na to tě přece mám. Na to mám tebe, na ty
5: tam
4: počty.
5: Tam je ta čtyřka, no.
4: Čtyřka, no.
5: No, ale pojď.
4: Tady.
5: No, co je?
4: Tělesná výchova.
5: No, a čemu se divíš? Podívej, jak sobě vypadáš. Co předvádíš za výkony v posteli?
4: No ale od souseda jsem dostala dvojku.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
0: Dvojka.
1: Soused.

0: 8 hodin 28 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Pokračují zprávy.
1: Ano, extrémní vedra, která v současné době lámou rekordy po celé západní Evropě, mění životní návyky lidí. Dochází k obrovským narušením chodu škol, nemocnic, dopravy a pracovišť. Vzhledem k tomu, že vlny veder způsobují v Evropě více úmrtí než většina ostatních přírodních nebezpečí dohromady, očekává se, že dopady na zdraví budou závažné a teprve se začínají projevovat. Během extrémních veder v létě 2022 bylo v Evropě zaznamenáno více než 60 tisíc úmrtí.
0: Já jsem předevčírem posílal tady na skupinu ranní show svým kolegům na WhatsApp zprávy od Dagmar Honcové. Mm-hmm. Já to zkusím pustit takhle na telefonu do vysílání.
2: No a v neděli to s největší pravděpodobností padne. Mimochodem na grafice poprvé za 20 let vidím 40 stupňů Celsia na území Česka.
0: No
2: a
0: v neděli... No?
1: 40.
0: Na grafice? Jo. Bylo už 40, ale předpověď tehdy nebyla taková. Svítí tam ta 40. Pojďme dál.
1: Pojďme dál za Luckou.
3: Plzeň soustředí větší uzavírky a dopravní omezení na prázdninové měsíce, kdy mnoho obyvatel z města odjíždí na dovolené a zátěž komunikací je nižší. Podle radních může být mezi červnem a červencem rozdíl v dopravním zatížení 7 až 8 procentních bodů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Jak se z toho dramatu stala příjemná ranní show. Pokračuj takhle v té melodii, prosím.
1: Tak jo. Panovník Karel III. S chotí Kamilou ani po drahé rekonstrukci nebudou bydlet v Buckinghamském paláci v Londýně, které bylo po téměř 200 let sídlem britských monarchů. Jejich domovem zůstane nedaleký Clarence House. Vzhledem k jejich věku se jim prý do stěhování nechce. Hlavním důvodem je však podle nich větší zpřístupnění Buckinghamského paláce veřejnosti.
0: Člověk, když je v tom Londýně, tak to úplně chápe. Kdo viděl ten Clarence House, tam prostě chcete bydlet. Jako Buckingham's Palace dobrý, ale tohle to je barák velký jako 100 baráků. Mm. To není jako, že bydlí v nějaký kůče. Mm. Takže proč bydlet na středověkém hradě, ne, že by to byl středověký hrad, ale rozumíme si.
1: Oni ho teď právě modernizovali a ta modernizace nebo rekonstrukce stála 10,25 miliardy.
0: Co rekonstruovali?
1: Buckinghamský palác.
0: Já vím, ale kdo viděl seriál Koruna, ví, že prostě v Clarence House je to lepší.
1: Je to tam lepší. Je to takový útulný.
0: No jasně.
1: No jo, no. Tak už jsem prostě na starý kolena nechce měnit.
0: To
1: stěhování
0: je nepříjemný.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz.
0: Doprava je tady v 8.30. Jaká je doprava poslední předprázdninový den? Říká se, že dneska už všichni někam pojedou, ne? Hmm. Tak jaká je doprava?
1: No, na D1 kolona samozřejmě směrem do Brna z Prahy. Kamiony už od 165. kilometru, takže ano, je silnější provoz než obvykle. Osobní auta se zastaví už na 180. kilometru. A pak tu máme na D46 za Prostějovem směrem do Olomouce na 32. kilometru upozornění na odstavené auto.
0: Ty jsi mi říkala, že ti psala nějaká posluchačka, že už vyrazila a vyjela na Starý Pecky.
1: Jo, zo Žiliny.
0: Píše ti, jo?
1: Jo.
0: Že už vyjela teď.
1: Jo, jo.
0: A zase tak daleko to není, paní. Jakože chápu, že si dáváte fóra, ale ze Žiliny do Mikulova.
1: No nech bejt, třeba budou kolony, že jo? Prázdniny začínají.
0: Jakože by bylo dobrý vyjet už teď? Jsi mě vystrašila trochu.
1: Já nevím.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
0: Přátelé, nikam nechoďte, jak se říká, nebo můžete s námi zůstat při poslechu ranní show, protože naposledy v této sezóně přijde i Jakub Kohák.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lili.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
15: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
14: Tam, kde to všechno začalo.
16: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
14: Dostává první láska druhou šanci.
17: Po druhé už to za mohli
18: budout dělat.
14: Po večerce v kinech od 25. června.
19: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
20: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
21: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
22: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
23: Zpátky k muzice.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Jakub Kohák ve velkém finále 28. sezóny. Jakube, dobré ráno.
2: Jsou tu aj dnes, aj ve finále, jsme ve finále.
1: Ano, ano. Ty už jsi tady přes 10 let s námi, takže šílený. Už jsi zažil prostě těch sezón hodně. Jak by jsi zhodnotil tu 28. sezónu? Pojďme si říct, přinesla nám také, přinesla nám spoustu smutku.
2: Ano, taky, je to tak.
1: Je to tak.
2: No.
1: Nicméně...
2: Život je dál, nedá se nic dělat.
1: To
2: musíme bojovat. Musíme bojovat. Kamaráde, je to tak.
1: Jednou je hůř, jednou je líp.
2: Ano. To je nějaká píseň tvoje?
1: To je Jiří Korn.
2: Jo, to je Jirka Korn. No, takže tvoje píseň vlastně. Mohla by
1: to
2: být.
1: To bych nemohl si samozřejmě nějaké přivlastnit. Toto master dílo.
2: Ale, že... ale kdyby si třeba udělal nějaký ten cover, tak už je to tvoje.
1: Ježišmarja.
2: To snad... Co?
1: Vidíš, že pan Hilský, že by to prostě předhlástil jako pro mě.
2: To by možná šlo. Nicméně tak sezona, no, co bych ti k tomu řekl? Však sám víš, jak je to bylo, co?
3: Chodíš sem ještě rád? To je moje otázka na tebe.
2: Já to tady miluju. To každodenní vstávání, jejdamane, ono mi to dalo do života řád.
3: Víš, ty skoro klameš tělem.
2: A ne, neřád. Mě to tam dalo řád. A vystradilo to ten neřád. Takhle to je.
1: Já bych, jestli z dovolení, abych to zakončil tím, co jsme otevřeli.
2: Loupni to tam.
1: Písní. Ještě jsme vlastně nikdy nespívali na závěr. Na závěr sezóny, jestli teda můžeme. Mm-hmm. Katko. Mm-hmm. Jednou je hůř.
3: Jednou je líp. Život tě nejednou povznes i skříp.
2: To znám.
3: Jednou si nic, Kubo.
2: Jednou si král.
1: A teď?
3: Zbývá jen jediné,
1: táhnout to dál. Kubo, děkuju za 28. sezónu.
2: I já děkuju.
1: A těším se v září, když Bůh dá,
2: ano.
1: Při sezóně číslo 29. Mám třeba tě rád.
2: I já tebe. Jezus Maria Josefe. Jak ta píseň končí, to táhnout to dál? Já myslím, že budete tam zpívat, táhni už dál. Že mi řeknete, tak já táhnu.
1: Ne,
2: ahoj.
1: Kubi, opatruj se, dávej na sebe pozor.
2: Ano, ano, pokusím se.
1: V září na skle.
2: Ahoj.
0: Ranní show Evropy 2.
1: Jojo. Tak pojď.

Hodina, šel jsem mezi lidi, náladu si zvednout a nějaká holka v tramvaji mě pustila sednout. No tak hned jsem ho známý, musíme to probrat. Zvedla to jí sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat. Když tom ve sluchátku najednou slyším ji říkat, je tu nějaký starý chlap, šel čekat ven předům. Podle mě mu může být tak asi 27. Tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, mě je 26. Neboj se, Katko, tebe se tě to taky budu zvykat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další a už jsem zase starší a už to bohužel.

easy, jak jsme měli schýzy, co dostanem z fízy, užívali jsme si prostě svoji první mízy. Když jsem vlez na Gimple a viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už baráky, jak mi 15 přišli, tak starý 20.

0: tváři být navždy mlád.
1: Ha! Máš to natrénovaný, dobrý.
2: Ty blá.
1: Bez chyby.
2: Já už sakra pamatuju, jak byla v krámech Láce. 28 let je to, co jsem. Přišel jsem do práce. Kdybych teda vzal ranní show.
1: Ano.
2: Děkuju ti za těch 28 let, i když jsi se mnou byla pár let jenom mentálně.
1: Mm-hmm.
2: No, hezký to bylo s tebou tady, jako myslím. A s Káťou Podrazkou taky. A protože končí 28. sezóna, je potřeba říct, že i Patrik Hezocký byl součástí 28.
1: Ano.
2: sezóny. Je to tak. Je to tak. A vy, milí posluchači, jste byli součástí té 28. sezóny.
1: A my vám strašně děkujeme, protože jsme to nějak společně dali.
2: No, tak si dáme zpátky do minulosti, ne? Myslím, že v textu, který teďka dozněl, je taková věta: a v pátek už vidím děti, jak vysvědčení mají.
1: Se hodí.
2: A to je teď. Teď zvoní, je 8:45. Teď zvoní konec první a možná poslední hodiny posledního předprázdninového školního dne. Dne vysvědčení. A možná vás to překvapí, ale dneska se někde dávalo pololetní vysvědčení. Říkáte si, ty otečky, jakože, proč? Tady je odpověď.
0: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s vysvědčením.
4: Tak, Martine, pojď sem, pojď z toho bařenu sem.
5: Dobrý den, pane učiteli, co tady děláte?
4: No já mám pro tebe vysvědčení, pojď, tady ho máš.
5: Je.
4: Pololetní vysvědčení tady máš.
5: No pololetní vysvědčení teď v červenci?
4: No.
5: Proč mi ho dáváte teď v červenci?
4: No, je to pololetní vysvědčení.
2: Mimochodem, mám pocit, že léto už je půlce.
0: Ranní show Evropy 2. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
11: Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě, 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů, bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz.
12: Zaparkovat se dá různě.
13: Jejde.
14: Nehledej volné místo v nákupním centru
13: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
14: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
13: Nakupuješ?
14: Myjeme.
13: A ty se vrátíš k autu jako novému.
14: Zaparkuj chytře.
13: Automyčka Express.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Pozor, vyplouváme!
16: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
0: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Team building plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandejsa. Wakeport.cz.

ještě tady máme finálovou soutěž. Soutěž, která startuje právě dnes v ranní show. Po celé léto s námi můžete hrát o ceny s Molkou.

0: Je to tak. Mol, oblíbená zastávka na cestách. Ať už vyrážíte na festival, nebo na koncert, nebo k moři, nebo na výlet, nebo na prodloužený víkend, zastavte se na Molce. MOL Česká republika, to je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete navíc v aplikaci MOL Move. No a o co hrajeme teďka, Katko?
1: Káva na rok zdarma.
0: Otazník.
1: Otazník. A k tomu palivová karta.
0: Další otazník.
1: Zapoj se do soutěže s Molkou.
0: Soutěžíme o kávu zdarma na celý rok a palivovou kartu v hodnotě 10 000 korun. Zastavte se u nás na Molce.
1: A propos kafe na Molce, já mám informaci, že oni si sami praží kávu. A to je styl.
0: Takhle, tuhle informaci nemám, ale vím, že když jedu na akci jakoukoliv na Moravu, což teda mě skoro okolností, což nás čeká zítra, tak 95. kilometr je moje Molka.
1: Ano.
0: Klasická 95. Nemyslím benzín.
1: Tak se tam zítra sejdeme.
0: Zítra se tam sejdeme. Už tam mám vychytanou i mušli svojí na základě. Radíšou, dobré ráno. Halo.
2: Haló, haló.
0: Teda to je cena jako hrom, co?
2: To je něco, to je něco.
0: Tak pozor, káva na rok zdarma a k tomu palivová karta. Wow. Soutěžíme o kávu zdarma na celý rok. To je u mě třeba cena za milion. Jo, teda to Molka zkrachuje. Soutěžíme o kávu zdarma na celý rok a palivovou kartu v hodnotě 10 000 korun. Zastavte se u nás na Molce. Otázka je, kolik čerpacích stanic má Mol v Česku? Typnul bys jsi, schválně?
2: Kdybych si musel typnout, tak já bych řekl třeba kolem 70, ale nevím přesně, počkám si na možnosti.
0: Tak ale poslouchej, buď jsou 3, nebo jich je 300, nebo jich jsou 3000. Ale počkej, než něco řekneš, kdyby jsi se netrefil, tak musíme dát šanci někomu jinému, jo? Říkám to dopředu.
1: Bacha na to,
0: jakože humor, takže za A 3, za B 300, za C 3000.
2: No, tak když půjdu vylepšovací metodou, tak 3 jsou podle mě málo.
0: Málo.
2: 3000 jsou hodně a já bych se držel blízko toho svého typu, takže bych řekl kolem 300.
0: 3000 je hodně, myslíš?
2: Za B. 3000, no. Na Česku asi, jo.
0: Jo!
1: Seš chytrej.
0: Chytrej. Já jsem měli jsme dát, já to teda samozřejmě tady nedával ty možnosti, měli jsme dát 200, 300, 400. Ne, my jsme asi chtěli hodní na naše posluchače. Já se nedivím, když jsou prázdniny, bože, ještě všichni zavařený mozek teďka, že? Tak jo, tak to si vyhrál a to je všechno.
2: A to je všechno.
0: Vidíme se na Molce. Hele, kdybychom se potkali, že mi to koupíš kafe. Když to máš,
2: když to máš
0: zadarmo. Tak jo, čau.
1: Čau.
2: Díky, ahoj, mějte se. Ranní show Evropy 2.

0: Brány. 9:00. Datum 26.6.26. Bože, právě teď končí 28. sezóna. A že byla. Bezmála 200 ranních show. Opět s vámi. Děkujem! Ale teď už je tady tradiční konec. Děkuju, Katko, miluju tě.
1: Děkuju, já vás taky.
0: Pojď! Já zase lezu nahoru, je to možný. Já jsem se dožil prázdnin. Není to zas tak samozřejmá věc.
1: Hlavně opatrně.
0: Jak se ukázalo. Myslím si, že Patrik mi loni říkal, ty lidi starý, když ti bude skoro 50, co lezeš na tu vysokou točící židli a já muze.

0: celý tým. Všichni na tebe koukají jak na leptana.
1: Poprvý v 50 letech. Bože.
0: No jo. Hlavně opatrně ti říkám, hlavně o prázdninách, jo?
1: Dávej na sebe pozor, Katko.
0: Všichni na sebe dávejte pozor.
1: Všichni na sebe dávejte pozor.
0: Prosím vás.
1: To je všechno. 1. září se uslyšíme.

0: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejda.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru
3: a zaparkuj rovnou v automičce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k auto jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automička Express.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.

0: Sousedovi, který na mě vyběh z vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
2: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebylil mi postel.
1: Song za trest.
3: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
2: To je retard.
1: Na Evropě 2. Tropické dobrodružství v Čechách. Chcete ho zažít? V jihočeské krokodýlí zoo v Protivíně uvidíte více než 100 aligátorů, kajmanů, krokodýlů, gaviálů i největšího krokodýla chovaného v Evropě. 5metrového golema. K tomu výstava bílých krokodýlů a aligátorů. Bílý gaviál. A dokonce se s nimi můžete vyfotit. To je prostě zážitek na celý život. Krokodýlí zoo v jihočeském Protivíně. www.krokodýlizoo.cz. Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Evropa 2.
9: Evropa 2. Zprávy. Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií. V tom Diego Maradona vstřelil slavný gól boží rukou. Aukce začne na částce 2,5 milionu dolarů, tedy 53 milionů korun. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 lidi předali do péče zdravotnických záchranářů. Pražští hasiči to uvedli na sociální síti X. Teď už má slovo Lucka.
10: Hrad Šternberg na Olomoucku zahájí hlavní část letní návštěvnické sezóny tradičním historickým dnem. Příští týden v sobotu nabídne celodenní program s ukázkami historických řemesel, ale také dobovým ležením, šermířskými vystoupeními i tematickými soutěžemi pro návštěvníky. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
9: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu. Mírně zhoršená kvalita vody je podle měření z minulého týdne v Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Pozor na dálnici D46 za Prostějovem z Vyškova do Olomouce na 32. kilometru. V odstavném pruhu překáží osobní auto po nehodě. A na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte kolonu kamionů už od 165. kilometru. Osobní auta se zastaví na kilometru 180.
1: Evropa 2, jak je venku?
9: Dnes bude ještě větší vedro než včera. Čekáme jasnou oblohu během dne, místy přechodně polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 pokračuje Ivana Kulhánková.
6: Lemano.
11: Ahoj Leoši, ahoj Katko, ahoj všichni.
9: Čau.
6: Čau.
11: Tak co?
6: Ty seš Ivana. To zní trochu, teďka si dělám oslý můstek, jo. I ty seš Ivana. Dneska má svátek Adriana.
11: Adriana. Zní to skoro.
9: Je to prakticky stejný.
11: Vlastně úplně, no až ne, na tak, pár písmen.
6: No tak končí to Ana.
11: To jo.
6: Iva. Ana.
11: Ana. A Ad.
6: Adri.
11: Ana.
6: Ana.
11: Takový vlastně Any to jsou spíš.
6: Jsou to Any. Dneska má svátek Adriana.
12: Adriano. Adriano.
6: Hodně lidí dneska jede na Jadriano.
9: No, jo.
6: Jadranáno.

0: Dobře. Dobře. Dobře.
1: Jako, co, jako
0: mě to napadlo taky, ale ty jsi to řekla.
1: Já jsem měla radost, že mě něco napadlo, víš? A dostal přednost.
2: Škoda, že nespívá Ivano teda, no.
0: Ivano. Ale pozor, Katka ti to zaspívá.
1: Já přemýšlím ještě, počkej, tam se musí před to něco dát, aby to vycházelo.

0: posloucháte Dopolední maximum muziky na Evropě 2. Já si dneska úplně nebudu loučit, jako tady ranní show, protože my se uslyšíme zase i s Koťákem už příští týden, ale to nemění nic na tom, že na vás budu strašně hodná. Budou dvě soutěže, trošku si zagrilujeme, pak si posedíme na ratanovém nábytku a pak to bude ještě jedno překvápko. Posloucháte Evropu 2 se mnou až do 11 hodin.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
17: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
18: Mimon tam všude, kam se podívám. Jupi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
19: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
18: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
19: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
18: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
17: Mateří douška právě v prodeji.
20: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
21: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
22: Daj pokud!
21: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašich kinech od 30. června.
23: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
24: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

these beautiful things that I've got. Posloucháte dopolední maximum na Evropě 2. Já jsem vám slíbila soutěž, která se týká léta, nábytku, grilování. Je to soutěž s českou značkou Avenberg. A dneska mám pro vás opravdu jako pecku, protože my jsme teď soutěžili doteď o nákupní poukaz za 5000 korun. Dneska mám pro vás sedačku Avenberg Sevilla, což je taková fakt luxusní ratonová sedací souprava. Mrkněte na jejich e-shop avenberg.cz, abyste měli představu, na čem můžete sedět, když se za chvíli dovoláte mě do studia. Pojďte na to, za chvíli můžete sedět krásně.

0: kurvy, já jsem vám slíbila, nebo někomu z vás jsem slíbila, že dnes vyhraje luxusní ratenovou sedací soupravu Avenberg Sevilla. Prosím vás, je taková variabilka, rohová sestava ze 7 modulů, takže trošku jako větší. Je to sedolního materiálu, má takový nadýchaný polstrování a hodnota téhle parádní výhry je bezmála, to vám radši nebudu říkat, je to strašně peněz. Nicméně, mám pro někoho teď už soutěžní otázku. Halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Robert.
0: Roberte, tak máš vůbec kam takovouhle krásnou, obrovskou modulovou sedačku dát?
1: No určitě se někam vejde.
0: Někam se vejde. No ještě ale nevíme, jestli se někam vejde, protože musí správně odpovědět. Hele, co snese kvalitní ratenový nábytek venku bez újmy? Za A, vlhkost i běžné letní počasí. Za B, je ohnivzdorný, takže nevadí, když se v blízkosti vznítí grill. A za C, pád meteoritu.
1: No, bylo by super, kdyby to vydrželo i ten pád meteoritu, ale myslím si, že je to Ačko.
0: Tak počkej, to ještě nevíme. Musíme si to trošku jako udělat dramatický. A je to opravdu... Oh! Roberte, je to Ačko a budeš mít na čem sedět.
1: Super, super.
0: Moc gratuluju a prosím tě, vydrž mi na drátě. Jo?
1: Jasně,
0: měj se krásně, taky, čau.
1: Ahoj.
0: Čau. Robert bude mít hezčí léto a vy taky, když se kouknete na avenberg.cz a třeba si tam vyberete něco po svých.
2: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou. Já mám jasno. Dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
10: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
11: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
10: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, je potřeba zmínit, že zítra je, dá se říct, slavný den. Děje se strašně velmi kvalitních akcí a eventů a jedna z nich je i Bloodfest, což je festival, který má pod palcem Youngblood. On tam přivede svý zahraniční kamarády a taky jednu českou, protože tam za nás bude vystupovat Pam Rabbit. A vlastně my na Evropě 2 tady ten festival velmi podporujeme. Dá se říct, že je to naše úplně exkluzivní dlouhá soutěž. My už jsme rozdali okolo 90 lístků, jo. A teď mám pro vás dalších 6. Bloodfest, Park 360, Hradec Králové už zítra. A můžete volat právě teď a možná na vás budu hodná, dám vám to skoro úplně zadara.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, vyplouváme! Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
3: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: Muhammad Komar na zpad.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2. Já jsem vám slíbila soutěž. Soutěž je tady, protože někdo pravděpodobně chce jet na Bloodfest, kde vlastně se představí samozřejmě Youngblood, kdo jinej, a pak budou taky Biffy Clyro, Primal Scream, Destroy Lonely, taky třeba Bambi Tak, a nebo Pam Rabbit. Kdo by nechtěl 6 lupenů na zítra, Park 360 Hradec Králové. Doufám, že to nebude kdo, halo?
1: Haló, tady Bára, moc vás všichni zdravím.
0: Ahoj Báro, slyším v tvým hlase, že bys chtěla ty lístky, viď?
1: No úplně hrozně moc.
0: Jsi velká faninka Youngblooda, nebo někoho, kdo tam bude vystupovat?
1: Jo,
0: hele, a víš, že těch lupenů je 6, máš to vůbec komu rozdat?
1: No úžasný, myslím si, že se najde, rozhodně se najde, vezmeme celou partu a tak, nás bude celá smečka.
0: Tak pro tu smečku fanfáry, protože 6 lupenů je tvej. Báro, mám z tebe radost strašnou, protože máš super sympatický hlas, tak si to určitě zítra všichni užijte. Měj se krásně.
1: Díky moc.
0: Čau.
1: Díky, mějte se krásně.
0: Čau. To úplně, když mluvila, jak jsem slyšela, jak se směje. Vy se taky mějte všichni krásně, já tady ještě za chvíli teda budu, ale gratuluju úplně všem, kterým jsme rozdali lupeny, protože tady ta soutěž byla dlouhá a byla skvělá. A teď už Papa Roach, Wake Up Calling na Evropě 2.

0: Něco málo po 10. hodině posloucháte Evropu 2 a teď budete poslouchat zprávy s Katkou Říhovou.
1: Krásný pátek, dnes skončí školní rok. Žáci základních a středních škol si převzali svá závěrečná vysvědčení. Zítra začnou letní prázdniny, které potrvají 9 týdnů a 1 den. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl zhruba na 235 mrtvých, nejméně 4300 lidí utrpělo zranění. Řada zemí, včetně Česka, přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Některé týmy se už vydaly na cestu do latinskoamerické země. Teď už má slovo Lucka.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu. Mírně zhoršená kvalita vody je podle měření z minulého týdne v lagunách Horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Rekordní vedra v Paříži vedla k naplnění kapacity tamních nemocnic. Francouzská metropole kvůli mimořádné situaci zavádí i několik preventivních opatření, včetně dočasného úplného zákazu alkoholu. Oznámili to večer tamní úřady.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda dvou kamionů zastavila provoz na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou ve směru na Prahu. Na 62. kilometru na exitu už se ale kolona začíná rozjíždět.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude ještě větší horko než včera. Čekáme jasnou oblohu, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Zprávy jsou za námi na Evropě 2. Teď pokračuje Ivana Kulhánková.
4: Je to tak, nás čeká poslední společná hodinka, budeme spolu do 11 hodin. Za chvíli se podíváme, co dělají vedra v České republice.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Normálně mi tady ten hlas dává pocit, že poslouchám Luise Capaldiho, ale není to Luis Capaldi, je to dokonce muž, který je Čech, jmenuje se Thomas Robin a já ho sleduju na Instagramu a chtěla jsem vás vlastně poprosit, abyste ho sledovali taky, protože pro umělce je dneska důležitá i ta online stránka, takže třeba bude nadšený, že mu dneska přijede víc followerů na jeho Instagram. Teď ho sleduje 17,4 followerů, tak pojďme mu dát aspoň 20 tisíc třeba do oběda. Jinak mrkejte na něj, je skvělý, dělá i skvělou autorskou hudbu i fakt dobrý covery. Tak to byl Thomas Robin na Evropě 2, za chvíli třeba Dermot Kennedy.
1: Hosté na Evropě 2, tak jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
12: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
16: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
7: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
12: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci.
6: Po druhý už to samozřejmě.
3: Po večerce v kinech od 25. června.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
1: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatcích? Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
20: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky. A teď jsme se bavili tady s Kačkou Říhovou, kterou zítra čekají staré pecky v Mikulově, že se na to moc těší, ale že by se teda těšila víc, kdyby nebylo těch plánovaných 40 stupňů a tak. A říkala mi, hele, je možný, že, nebo nezdá se ti taky, že lidi si teď jako víc tak jako by i hádají, když jsou ty vedra, tak jsem se teď zeptala chatu GPT, jestli to je možné. Ahoj Ivano, je to možné, existují proto teda i vědecké důkazy, protože když jsou velmi vysoké teploty, například kolem 40 stupňů Celsia, aha, jaká náhoda, tak u části lidí se zvyšuje podrážděnost a pravděpodobnost konfliktů. Důvodů je samozřejmě několik, že organismus je jako ve stresu, lidi taky hůř spí, dochází k dehydrataci a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě pít, tak to vám doporučí dneska každý blbec, i já dneska. Ale zaujalo mě, jak se k tomu postavila francouzská vláda, která zakázala alkohol. A mně to přijde, že by se to teda mělo stát i tady. Já vím, že už se to nestihne asi zakázat do zítřka, ale tak nepijte aspoň o víkendu teď. Lidi, posloucháte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
0: Instagram Evropy 2 je plný hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
10: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
11: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 000 lidí to ví.
10: To je moje show.
0: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
13: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu,
14: dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
15: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
16: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
17: V klidu, už je to zařízený.
16: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
17: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
16: Hliník a online? A co ty dílky?
17: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
16: Takže e-shop říkáš?
17: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
16: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.
18: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Jináčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitárne s Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky, jsem tady stále já, Ivana, a chci teď připomenout, protože kolem nás hodně smutných událostí, chci připomenout jedno velmi krásné výročí, protože teď to bylo 42 let, což už je teda strašná doba, strašně dlouhá, kdy vzniklo album, který je zásadní, je jedno z nejprodávanějších na světě doteď a jedno z nejúspěšnějších, na čemž se shodli snad všichni kritici světa. A na tom albu byla tady ta píseň. Ano, mluvím o zpívákovi Princovi, který už mezi námi bohužel taky není. Vlastně teď to bylo pár let, co odešel v roce 2016. A tak si aspoň zaspomínejme tady ještě s jedním refrénem a s Princem Purple Rain. Děkujeme Princi, že jsi dělal takhle skvělý věci. Na Evropě 2.

0: No a takhle s Princem se i rozloučím dneska já. Děkuju za celý týden, co jsem tady s váma mohla být. A už se těším na Kuťáka, budeme vysílat příští týden. Každý den mezi 9. a 11. hodinou. Posloucháte Evropu 2, za chvíli už náš Pavel Cejnar.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Quick?
3: Nože, akce!
4: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
2: Daj fuku!
4: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
5: A kde do něj seženete ta monstra?
4: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
5: To bylo perfektní!
2: Teď zkuste nebejt k sežrání.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
6: Evropa 2.

0: Olomoucka.
1: Města v Ústeckém kraji zavádějí různá opatření kvůli vedru. Chomutov například přistoupil k úpravě otevírací doby magistrátu. Ústí nad Labem poslalo do ulic kropící vozy a most omezil sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat nad 40 stupňů Celsia. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Panovník Karel III. Schotí Kamilou ani po drahé rekonstrukci nebudou bydlet v Buckinghamském paláci v Londýně, které bylo po téměř 200 let sídlem britských monarchů. Jejich domovem zůstane nedaleký Clarence House. Vzhledem k jejich věku se jim dostěhování nechce. Hlavním důvodem je však podle nich větší zpřístupnění Buckinghamského paláce veřejnosti.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pražský okruh hlásí kolonu mezi 18. a 19. kilometrem směrem k letišti, překáží tam porouchané vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes bude ještě větší horko než včera. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Ještě jednou hezký pátek vám přeju, co nejpohodovější zábavu a nezapomeňte na pitnej režim. Ten hudební vám dodá právě teď Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Příjemnou pohodovou páteční náladu vám přeju. Dneska je 26.6. Adriany mají svátek, anebo taky Adrián, velká gratulace. No a z těch světových jmen, nevím, jestli jste to už zaznamenali, tak svoje narozeniny slaví zpěvačka, kterou znáte z našeho éteru Evropy 2 a jmenuje se Ariana Grande. Tak, dneska bude zase obrovský hicák, nezapomeňte dodržovat pitný režim, nezapomeňte se ochlazovat. No a když už jsme u těch nápojů, řekneme si, jaký nápoj je v horku úplně nejlepší. A pozor, už teď můžu prozradit, že voda to není. Detaily už za chviličku. Tak hezký pátek, tady je vaše Evropa 2.
1: Maximum muziky. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty vole, tam bude víc radost. Já vás miluji vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás. Chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
4: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
2: Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
5: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.te. Kampaň podporovaná společností Lili.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

0: vás dnešní páteční dopolední Evropa 2 a já soucítím s těmi, kteří nemají klimatizaci, protože opět to sluníčko nabírá na síle. Já nevím, jak to máte vy, ale je potřeba se před tím prudkým sluncem schovat, pořádně se ochladit a doplňovat pitný režim. To snad dneska a vůbec celý víkend budeme říkat v každém vstupu, abyste na to nezapomněli, abyste nám nekolabovali, protože bez vás, posluchačů, by Evropa 2 nebyla tou Evropou 2, jaká je. Takže nezapomeňte na to. No a já tady mám takovou informaci, jaký nápoj je v horku nejlepší. A představte si, já už to před chvíličkou odkryl, voda to není. Takže prosím vás, během letních věder většina lidí sáhne po sklenici vody. Ale je to vždycky správně a stačí to? Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejné mléko a podobnou výhodu mohou mít i rostlinné alternativy mléka. Takže ještě jednou sečteno potrženo, když vypijete sklenici mléka, tak tělo udrží tekutiny déle a hydratační účinek tak déle přetrvává. Možná dalo by se říct trošku inspirace, každopádně na tekutinu nealkoholickou nezapomínejte. Dneska při pátku bude víc než potřeba. Tak hezký den a hezký pátek s Evropou 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte dnešní páteční dopolední Evropu 2. Za chviličku poledne dáme čerstvé zprávy a teď někteří z vás si říkáte, co budete dělat v pátek podvečer anebo třeba v sobotu, v neděli. Pokud nevlastníte klimatizaci, tak bych vymyslel nějaký plán, kam třeba jít, kde klimatizaci mají, a to je třeba kino. No a jelikož včera do našich kin přišly novinky, tak pojďme si dát trošku inspirace, na co zajít do bijáku. Tady je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii Hryzel!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Macha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
3: Jsem prostě mladý a blbej.
8: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.

0: Páteční poledne je tady, posloucháte Evropu 2 a my máme pro vás čerstvé zprávy.
1: Je to tak, hezké poledne. Extrémní vedra, která v současné době lámou rekordy po celé západní Evropě, mění životní návyky lidí. Dochází k obrovským narušením chodu škol, nemocnic, dopravy a pracovišť. Dopady na zdraví budou závažné a teprve se začínají projevovat. Během extrémních veder v létě 2022 bylo v Evropě zaznamenáno více než 60 tisíc úmrtí. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 lidi předali do péče zdravotnických záchranářů. Pražští hasiči to uvedli na sociální síti X. Teď už má slovo Lucka.
2: Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Roste v ní přes 90 druhů růží starých odrůd, které doplňují moderní odrůdy anglické a další. Nakvétají v druhé polovině června. V největší kráse je zahrada asi 3 týdny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Americká technologická společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Celosvětově zdraží chytré telefony iPhone, tablety iPad i počítače MacBook. Například cena základního modelu iPad vzroste o $100, tedy o více než 2000 korun. Příčinou masivního zdražování je nadměrné využívání vyspělých čipů v datových centrech sloužících jako infrastruktura pro umělou inteligenci.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pražský okruh hlásí kolonu mezi 18. a 19. kilometrem směrem k letišti, překáží tam porouchané vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude ještě větší horko než včera. Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvíc

Stále a pořád vás sladí dnešní páteční, teď už odpolední Evropa 2. Pojďme se pozvat na víkend, protože je doslova za dveřmi. Pokud nemůžete zítra vyrazit na nějakou taneční party a chtěli byste mejdlo, tak vám nabízím naši sobotní den z extravaganzu, která jako každý týden začíná ve 22 hodin. A pozor, jelikož je poslední v měsíci, tak tento týden začíná o hodinu dřív. Detaily se dozvíte, když si kliknete na naše stránky Evropa2.cz. No a v neděli repríza hitparády Evropa 2 Music Chart, pro kterou můžete už teď hlasovat, premiéra byla včera. Už teď pro ní můžete hlasovat na našich stránkách Evropa2.cz a po ní si můžete dát naší brzdu Nasty, Vojtáno, Arny, speciální jakoby show, jejich nevšední rubriky vás dostanou mnohdá do kolen. Brzda Evropy 2 začíná v neděli od 20 hodin. Detaily a podrobnosti na našich stránkách Evropa2.cz. Nezapomeňte na naše sociální sítě Instač E2.cz a nebo taky Facebook, ten se jmenuje Evropa 2. Za chviličku flashback a bude to velká pecka, velká romantika. Tak zůstaňte, Evropa 2.

0: Hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
14: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
16: Náš výkup je teď totální hardcore.
17: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
19: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
20: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
19: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
20: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
19: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
21: Mateří douška právě v prodeji.
22: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
23: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
24: Všude zdejší, všude je fajn.
25: Zpátky k muzice.
26: Evropa 2.

Flashback. Před chviličkou jsem to tady naznačoval, že si dáme obrovskou romantiku a to je taky pravda. Když řeknu Robin Hood, tak mnohým z vás naskočí zpěvák z Kanady, který se jmenuje Bryan Adams. Rok 1991 a totální romantika, která se jmenuje Everything I do it for you. A tu jsem vybral na dnešní den. Takže pokud můžete, opusťte ty svoje starosti, dejte volume doprava a pojďme zazpomínat. Schválně, co jste dělali v roce 1991? Bryan Adams a Everything I do it for you, těm vzpomínkám vám pomůže. Je to prostě pecka song. Tohle je páteční flashback Evropy 2.

0: Nová muzika. David River. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
9: Pozor, vyplouváme!
10: Vyražte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
11: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
12: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
2: Europa 2.

0: talk about.
1: Nože, akce!
2: A je tady soutěž pro všechny mimo ně! Daj puku! Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
1: Perfektní!
2: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Posloucháte páteční odpolední Evropu 2 a se mnou už tady je Jindra Ekl. Nazdar, Jindro.
1: Ano, ahoj, čau.
0: Tak víkend je doslova za dveřmi.
1: Totálně.
0: Já se na něj těším, jdu dneska i zítra na svatbu, co ty?
1: Je, to ti nezávidím.
0: Proč?
1: Já budu doma se schlazovat.
0: Budu...
1: Budeš normálně a jdeš jako za svědka na svatbu?
0: Za svědka jdu v pátek.
1: Budeš svědek velkých věcí.
0: A v sobotu jdu pracovně ještě navíc.
1: Teda.
0: Takže já se budu schlazovat na svatbě.
1: Ale dobrý, jako proč ne?
0: Tam budou drinky jáda, jo, že jo, tanec a tak podobně.
1: Ale jo.
0: Hele, ono to vedro je sužující, jo.
1: Je.
0: Ale potom jsou, jak to je všechno naakumulovaný a když zajde sluníčko.
1: To vydrží až do prosince normálně. Tohle
0: ty potom, když přijdeš někam k nějakému baráku nebo nějakému rozpálenému něčemu,
1: jasně.
0: Tak na to hodíš steak a normálně
1: totálně.
0: Se mnou hnedka udělá.
1: Totálně.
0: Takže prosím vás, nezapomínejte, pitný režim je velmi důležitý. Jak ty se chladíš? Chladíš se nějak? Ty jezdíš rychle na motorce,
1: já
0: ne?
1: No, tak ono stačí těch 80 a už,
0: a už to je v pohodě.
1: A už to přesně fouká.
0: No dobře. Tak ochlaď naše posluchače další maximum muziky. Já se loučím, mějte se hezky v pondělí v 11 hodin. Naschledanou a užijte si víkend. Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji vám.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
2: Na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí a samozřejmě Zuzka má připravené zprávy. Tak pojďme na to, Zuzko, kolik je? 51 nebo 54 stupňů venku aktuálně?
1: 58,5. Dobré odpoledne. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale podle veřejnoprávní televize vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích a avizovaném zákonu nebo situaci v kultuře. Uvedla to dnes prezidentská kancelář. Společně se podíváme za Luckou.
2: Města v Ústeckém kraji zavádějí různá opatření kvůli vedru. Chomutov například přistoupil k úpravě otevírací doby magistrátu. Ústí nad Labem poslalo do ulic kropící vozy a most omezil sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat nad 40 stupňů Celsia. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Japonsko dnes kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přibližně 120 letů a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevlídné počasí zasáhlo také Tchaj-wan, kde se evakuovaly stovky lidí a nejezdí některé vlaky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: A na silnicích je to taky pecka. Dálnice D1, tak pozor ve směru na Prahu, na 17. kilometru, kde je hlášeno odstavené vozidlo po nehodě. Bouralo se v Praze v Poncarově ulici, bourala tu dvě osobní vozidla, nehoda teď blokuje křižovatku a s nehodou pak počítejte i v Bruntále v Květné ulici. I v tomto případě se srazily dva vozy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno, počítejte během odpoledne, že bude přechodně polojasno, dnes to bude bez deště a teploty, tak ty se stále drží většinou v rozmezí od 32 do 37 stupňů Celsia.

Na horách v zimě mají minus třeba 20, že? Mm. Víš, jako, takže zdravíme samozřejmě do vyšších končin. Užívejte si to po právu. Tak s náma zůstaňte klidně i nadále. Samozřejmě se budeme snažit vám zpříjemnit co nejvíc odpoledne, tropický. Tak držte vlnu a hezký den tedy přejeme. Pakliže je to možný. A pitný režim hlavně. Během zpráv jste měli vypít už minimálně třeba litr vody třeba, jo? And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely just trying to find

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tady otevřený windy a koukám se na termální mapu, tedy celé Evropy, jo. Termální myslím jakoby v rámci teplot, jo. A je to opravdu velmi, velmi paradoxní. Velmi paradoxní, co se týče těch teplot. My třeba aktuálně v Praze, a nejenom v Praze, i samozřejmě v Brně, máme stejnou teplotu, 35, tak máme třeba stejně teplo, když se tady podívám například do Abu Dhabi, tak stejně tak je aktuálně v Abu Dhabi. Nebo v Kuwaitu, nebo třeba o něco lehce více v Bagdádu, v Africe, Alžír a tak podobně. Velmi, velmi jako podobné teploty. Samozřejmě už potom i některé místa atakují 40, toho se taky dočkáme. Ale kde to mají teďko nádherný, a tak jsem se i ptal AI, proč to tak vlastně je, že například, kdybyste letěli do Lisabonu aktuálně, tak teď krásných 23 stupňů. To je jenom, když to vyslovím, ne? 23 stupňů, tak už je to osvěžující. A tak jsem právě koukal různě po sociálních sítích na ty různý názory odborníků a podobně a vyděsila mě jako zpětně jedna věc, jo, protože já jsem asi před 10 dny jsem četl na sociální síti X, kde jako je hromada různých jako trošku dezinfo věcí a podobně, tak tam byla věc, prostě informace, že prostě bude to jakože extrémní ve střední a západní Evropě, že tedy přijde absolutně vysokotlaký ten heat dome, jak tomu říkají, taková prostě jakoby masa nebo kruhovitá oblast, kam vlastně ten vysoký tlak nepustí žádnou srážku, nepustí tam pod sebe žádnou frontu a je samozřejmě v té zóně extrémní vedro. A to jsem viděl před 10 dny a říkal jsem si, no, tak to jsou zase nějaký keci. A ono to opravdu tak je. Takže jsem tedy to dal do AI a říkám, hele, je tady ten fenomén, jak dlouho ještě tedy bude dál tady jako s námi, tak z té západní Evropy se to teď posouvá pomalu jakoby na Benelux, jo. Lucemburg má aktuálně 37 stupňů a údajně teda po neděli, ještě dokonce i v pondělí má být 30, jo. Ale se to má už jakoby tedy lámat, oslabovat na ten fenomén a vlastně má pomalu i přijít dokonce nějaká ta fronta, což je tedy velmi nadějná zpráva. Tak tolik tak jako amatérsky shrnuto, jak to vlastně vypadá. Například třeba v Kalifornii, tam je to zase úplně jinak. Normálně v Kalifornii máte aktuálně krásných třeba 20 stupňů. V LA je teď tento čas dokonce 15 stupňů. To je nespravedlivý, co?
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
11: Daj pokud!
10: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašich kinech od 30. června.
12: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
13: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2. There's a place.

0: Posloucháte Evropu 2, málo co umí opravdu rozburcovat davy ve světě. Většinou to samozřejmě jsou třeba, já nevím, chléb a hry, to je známá věc, že už od Cezara, ale pak je to třeba Black Friday. Jo? Black Friday skutečně umí udělat to, že prostě třeba v supermarketech nebo v tak obchodácích různých se dějou věci, že jeden po druhém prostě leze a tahají se lidi a prostě no, je vřava totální a je tam boj o nějakou třeba to, televizi a tak dále. Jo? Když vidíte ty záběry, tak mnohdy je to dost úsměvný. Člověk se může i ptát, jo, jako koho to vlastně, jak ho to přesně jako motivuje jít do tohohle, jo. Ono to samozřejmě bude asi i nějaký adrenalin. Takže teď jsem viděl Francii, kde tedy je ta vlna veder absolutně extrémní, kde je jako přes 40 stupňů a je to jako pochopitelný. Tak teď jsem právě viděl něco podobného, jako je schopná Black Friday udělat, jo. A to jsou prostě absolutní boje v elektroprodejnách o různý klimatizační a větrací jednotky a tak dále, větráky, prostě cokoliv, cokoliv je schopno ochladit, tak to teďkon tam jako o to jsou boje, jako absolutně, ale chaotický, jako kdybych neviděl to video, k tomu nevěřím. A jak říkám, jako na jednu stranu se tím lidem samozřejmě jako nedivím, jo, to je jasný. Ale i tak to vypadá bizárně, to zcela jistě. Nedávno ještě, než vlastně tohleto přišlo, tak jsem tady mluvil o tom seznamu vlastně těch 50 měst po celém světě, kde jsou vlastně nejvyšší teploty. A myslím si, že 45, jestli si to dobře pamatuju, z těch měst bylo právě v Indii. A tam byl jako fenomén, že nejen přes den je tam více jak 40, ale i přes noc je tam 40. To znamená, že ta teplota neklesne pod 40 stupňů. A říkal jsem si, no ty jo, to musí být, to je nepředstavitelný skoro. A teď vlastně trošičku, já samozřejmě mám tu možnost si to lehce představit. No, tak doufejme, že tady Black Friday v létě v rámci klimatizací a větráků do Česka nepřijde.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Vero Babie. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu,
7: dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
12: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
11: To zní složitě a draze.
12: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
11: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
12: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
13: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
14: Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
14: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
16: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
14: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
18: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
19: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Quick?
2: Nože! Akce! No
3: yeah! Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
1: Daj fuku!
3: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
4: A kde do něj seženete ta monstra?
3: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
4: To bylo perfektní!
1: Zkuste nebejt k sežrání.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na Maximum. Maximum tvý muziky. Evropa 2. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, za chvíli budou zprávy, já jsem jenom tady se všiml jedné věci, jedné zprávy, která je prakticky na minutu teďko, je to hodinu stará zpráva, která má tedy velmi zajímavý nadpis, taková kombinace, je to trošku takový černý humor lehce, jo. Ten nadpis zní, vypila Fridex a má nůž. Policie v Praze hledá nebezpečnou ženu v černém. Čili už z toho názvu vidíte, že tam došlo k několika chybám, jo, v rámci tedy toho fungování dnešního dne pro tu ženu, protože vypít Fridex první chyba, chodit s černým druhá chyba a ještě sebou mít nůž, jakože mám chuť někoho jako pobodat, nebo něco takovýhleho, ta paní prej jako říkala. To je, opravdu se jí udělá blbě, ještě spadne na ten nůž a pobodá sama sebe ve finále. No, tak vidíte, to takovýhle věci se dějí. Člověk si řekne, že z toho vedra jsou všichni jak omámení, že ne. Někdo prostě takhle jde rovnou prostě do akce. Dokonce i s Fridexem ještě. No, tak kdybyste viděli paní s Fridexem v černém s nožem, tak víte, kam zavolat.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy se Zuzkou.
1: Dobré odpoledne. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou o svolání mimořádné schůze kvůli jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy Krkonošského národního parku. Sdělili to novinářům ve sněmovně. Žádají, aby se jí zúčastnil ministr životního prostředí Igor Červený i nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Roste v ní přes 90 druhů růží starých odrůd, které doplňují moderní odrůdy anglické a další. Nakvétají v druhé polovině června. V největší kráse je zahrada asi 3 týdny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hannah Klubmanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros ruská Anastázia Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexiem Popirinem a jako menšík narazí na domácího Tobyho Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D46 se opatrně na výjezdu z Vyškova na prvním kilometru je odstavené vozidlo. V Jaroměři na Náchodsku v Hradecké se srazily 2 vozy a s nehodou a zároveň silným provozem počítejte v Ostravě v Těšínské ulici.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno, počítejte stále s teplotami od 32 do 36 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, opět jasno, během dne přechodně skoro jasno. Vysoká oblačnost dorazí k večeru na západ Čech a teploty se dostanou až k 39 stupňům Celsia. Tolik zpráv.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Je a dneska to bude zajímavá kultovka, na to jsem se těšil. Dnes se podíváme tedy do roku 1989, kdy vlastně vzešel track, který se ani nedá říct nebo nazvat o něm. Já nevím, že to je cover, jo. Ono to tak na Jamajce totiž nebývá, oni tam mají vlastně nějaký ty takzvaný rhythmy, že na nějakým rhythmu může být nahráno několik songů klidně, jo. A je vlastně stejný prakticky hudební podklad, plus minus ten rhythm, a mnoho umělců může udělat prostě svoje pojetí nějakého songu tady. Tenhle ten track, který si pustíme, se jmenuje Kingston Town, je to od UB40, který právě v tom 89. udělali vlastně svoji verzi toho songu, který byl v originálu tady nahrán už v 70. v roce 1970 člověkem, který se jmenuje Lord Creator. Takže tolik tedy Kingston Town. Mimochodem koukám na aktuální teploty v Kingstonu na Jamajce 7 ráno, něco po 7. hodině, a bude tam dneska 33 stupňů. Takže máme ještě tepleji než v Kingstonu na Jamajce. To už je co říct, ne?

Tohle byly UB40 a Kingston Town v rámci naší dnešní kultovky a já bych ještě měl zcela jistě avizovat jednu osvěžující soutěž, kterou pro vás budeme mít ve velmi brzký době. Pojďme si dát třeba výherní signál Doči a Anxiety, to všichni poznáte. Je to tedy vlastně nasamplovaný Gautier a Kimbra, jejich fenomenální song Somebody That I Used To Know. A budeme dneska soutěžit s Chibo. Můžete vyhrát zásobu kofeinové vody na celý léto a poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Chibo. Co vy na to? To je docela fajn, ne? A pozor, ještě taková zajímavost. Kdybyste jako nevyhráli za chvíli, tak stačí říct v kavárnách Chibo jsem posluchač E2, takhle to musíte říct, jo, nebo Evropy 2, a získáte 20% slevu na sezónní nápoj. Tak to je taková jakoby věc. Bude tam ještě soutěžní otázka tedy, jo, v rámci té soutěže. Takže si trošku zjistěte třeba něco o jejich kávovarech. Bude se to totiž týkat jejich jednoho kapslového kávovaru. Malá nápověda. Za chvíli Doči. 257-400-888. Kdo se dovolá jako třetí, dostane soutěžní otázku a posléze případně tu nálož osvěžující od Chiba. Držíme palce, vydržte vlnu na Evropě 2.

0: je Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
9: Tam, kde to všechno začalo.
11: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
9: Dostává první láska druhou šanci.
12: Po druhém už to samozřejmě.
9: Po večerce v kinech od 25. června.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
14: Zpátky k muzice.

0: Duže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: tohle je Doji, náš výherní signál na avizovanou soutěž. Vy jste potřebovali trochu refresh, tak v kavárnách Chibo jedou teď takzvanou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo můžete vyzkoušet Chibo Coffees, což je kofeinová voda, co vás skutečně nakopne a zároveň osvěží. Jo? A samozřejmě s ICKem vždycky se slevou 20%. A ještě navíc tedy, to jsem vlastně už říkali před chvílí, že pakliže třeba nevyhrajete tu dnešní soutěž, protože nevisíte mi na drátě jako třetí, na 257-488-88, tak můžete v kavárnách Chibo zmínit, jsem posluchač E2 a získáte 20% slevu na nějaký sezónní nápoj, kdybyste tedy chtěli. My dneska tedy hrajeme o zásobu kofeinové vody na celý léto a poukaz na 20 těch letních drinků v kavárnách Chibo. Luca se mi dovolala jako třetí na 257-488-88. Ahoj, Luco.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, máš ráda evidentně kávu, to je jasný.
1: Jo, jo.
0: Holduješ kofeinu prostě. Kolik takhle jako těch kafí třeba jsi schopna dát během dne?
1: No, snažím se maximálně 3.
0: Maximálně?
1: Myslím, 2 jsou tak základ, 3, tak
0: no, tak
1: i v létě.
0: To
1: no,
0: už jsi pokročilejší uživatel samozřejmě kofeinu. Mně stačí jedno, už jsem jako rozfrčený, víš, už to jako cítím.
1: Jo, jo.
0: No zase no, ta mača údajně má vlastně zase ještě jakoby tu jinou přidanou hodnotu, že kromě toho, že tě nakopne, tak zároveň ti nevystřelí úplně jakoby ten kortizol, že jakoby má ten sklidňující trošku ráz. Maču, jak to máš s mačou? Zkoušíš, neskoušíš?
1: No, zkoušela jsem a teda mě nechutná.
0: Nechutná.
1: Já jsem
0: se znát. No, to je v pořádku. To je úplně v pořádku. Káva je káva, to se samozřejmě shodneme. Prosím tě, je to dnešní soutěžní otázka na pátek, která je strašně jednoduchá. Ty, co by prostě milovnice kávy a určitě Chibo máš taky ráda, tak je jasný, že budeš vědět. Jak se jmenuje kapslový kávovar, který společnost Chibo prodává? Jo? Za A se to jmenuje Cafesimo, za B se to jmenuje Bellissimo a za C Prontosimo. No tak to je jednoduchý úplně snad, že?
1: Tak já zkusím Ačko.
0: No samozřejmě. Samozřejmě je to Cafesimo. A ty tím pádem vyhráváš hromadu věcí od Chiba. Kofeinová voda. Prosím tě, s tou kofeinovou vodou bacha, jo? Protože rozumíš, tam toho kofeinu je dost. Aby si prostě v rámci letního režimu nevypila prostě jich víc těch vod. A to bys potom byla teda hodně jako nastřelená. Na několik dní.
1: To je nebezpečný, no. To
0: právě,
1: je
0: právě. To může prostě překvapit i už jako někoho zkušeného v rámci kofeinu, jako třeba tebe.
1: Jako třeba mě,
0: ano. No a ještě k tomu máš 20 tady letních drinků v kavárnách Chibo. Tak tohle to všechno za tebou poputuje, ještě mi vydrž na drátě chvilku, jo? Mm-hmm. Tak jo.
1: Je to boží, moc krát děkuju.
0: Nemáš díky. Vůbec zač. Hezký odpoledne ti přeju. Měj se hezky, ahoj.
1: Tobě taky, ahoj.
0: Tak to byla tedy soutěž s Chibo pro dnešní den. Tak ať ho máte fajn.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 15. hodina se blíží, to samozřejmě znamená jediný, už je tu Tomáš se Zorkou.
1: Je to
0: já
1: tak.
0: Vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No, tak Tomáši, myslíš, že bychom to teda měli i říct do toho éteru?
1: Ježiš.
2: No, já si myslím, že to bude první z témat odpolední show, protože se jedná o, hlavně vezou jídlo zrovna, podívej se na to. Zorka má na sobě netradiční věci a konkrétně dvě.
0: Ale ona chodí samozřejmě oblečená extravagantně, ano, ano. Fajn, ale dneska musím teda říct, že i mě to, nevím, jestli nebudete muset udělat tu fotografii.
1: Já opravdu nevím,
2: já si myslím, že to je zbytečně.
0: Zorka má fakt pěkný jako šaty, ale který vlastně jsou inspirovaný, a myslím si,
1: to
0: že...
1: Je top a kraťasy, Jindro, tím bych to uvedla.
0: Jo, aha, dívej, tak to jsem se zase dívej. Tak nakoukal, jo, ano, jasně. Teď to dává už ještě další jakoby smysl.
1: No.
0: Protože ono to je inspirovaný.
1: No to není inspirovaný.
2: Neříkej to probereme v odpolední show, čím je to inspirovaný, co Jindra říkal.
0: Je to dobrý.
1: Máš, to není
0: to jako
1: ničím inspirovaný. A rozhodně ne tou věcí, o který vy tady mluvíte.
2: Já si myslím, že to není ničím inspirovaný, akorát se zapomněla převlíknout prostě.
0: A ještě do toho má brejle právě k tomu.
1: Mám brejle, no.
0: A to dohromady dává vlastně jakoby takovej konečný vlastně efekt. Tady je zajímavé.
2: Nevím, čeho tím chtěla Zorka dosáhnout, ale nepovedlo se jí to rozhodně.
1: Já opravdu nevím.
2: To podle mě chtěla přijít normálně a to se jí nepovedlo.
0: Ale je to, říkám, je to extravagantní, je to zajímavý. Je. Takovýhle krajky, jako takhle hezky zpracovaný.
2: A že jich tam je těch krajků.
0: Je, takhle to se Ježiši nevidí Christ. Často. A no. Je to fakt pěkný.
1: Jo,
0: prostě,
1: dobře, no,
2: probereme
1: děkuji,
2: to.
1: Děkuji, Jindříšku.
0: No a ještě, kdybyste měli zájem třeba o nějakou taneční akci, tak je tu k dispozici jedna, protože Red Bull přijíždí do Brna tentokrát, ne do Prahy, a to na akci Red Bull Dance Your Style. To je velmi zajímavá akce, kde prostě tančí různý tanečníci z celého světa a rozhodujou diváci mimochodem, jo? Mm. Kdyby tě to zajímalo.
1: Mě by to zajímalo, já jsem o tom taky četla. A no. Hlavně oni tancují, že neví, na co budou tančit. To je přesně normálně tam, náhodně vybraná hudba, bude tam, no. Budou tam ty betly, bude to krásné Brno, tím bude celý žít a budou tam různý doprovodní akce. Dobrý?
0: No. Dobrý? Už zítra v Brně prostě, 27. červen, je teda jedna věc a to je, že bude 40 stupňů. No. To tu akci
1: to
0: může
1: to
0: trošku...
1: To je úplně vedlejší.
0: To je úplně...
1: To je vedlejší, to nezmiňuji.
0: No, tak vyražte si klidně do Brna, bude tak, to hot tak. Prostě, no. Přesně.
1: Ano, bude to hot. Hot.
0: Jako Zorka dneska prostě.
1: Brejlích. Evropa 2, 88.

0: Odpolední show na Evropě 2 startuje. Hezké odpoledne všem, zprávy má Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Hezké odpoledne. Rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka v loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Experti zároveň pro předcházení podobným incidentům doporučili zpřísnění některých standardů pro provoz sítí, rozšíření preventivních opatření nebo revizi některých postupů. Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého z nás zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů Celsia. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Plzeň soustředí větší uzavírky a dopravní omezení na prázdninové měsíce, kdy mnoho obyvatel z města odjíždí na dovolené a zátěž komunikací je nižší. Podle radních může být mezi červnem a červencem rozdíl v dopravním zatížení 7 až 8% bodů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Desítky lodí se dnes ráno vydali na třídenní etapový závod z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Musí se připravit i na vysoké teploty, které podle pořadatelů historii tohoto vodáckého závodu nemají obdobu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D2 na trase Brno-Lanžhot. Na 52. kilometru je hlášeno odstavené nákladní vozidlo kvůli defektu. V Domažlicích v Havlíčkově ulici se srazily dva vozy a záchranné složky zasahují v Raspenavě na Liberecku v Luhové ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je stále většinou jasno, přechodně polojasno, teploty nepřekračují 37 stupňů Celsia a zítra opět vystoupají teploty vysoko, a to na 34 až 39 stupňů Celsia, zejména na Moravě. Jinak bude jasno, během dne přechodně skoro jasno, až k večeru na západě Čech očekáváme vysokou oblačnost. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: Pozorka se diví, rozhazuje rukama, ale když si vezme na sebe tohle, tak se nemá čemu divit. Za chvilku více dozvíte se popis jejího oděvu. Evropa 2, hezké odpoledne. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dámy a pánové, je takové horko.
1: Já opravdu nevím, jestli je tohle nutný, ale dobře.
0: No, začneme jinak z jiného soudku, ale dostaneme se k tomu. Je takový horko, že třeba tady na stavbě proti nám, kde se staví skutečně velký bytový komplex.
1: Chodí muži nahoře bez.
0: Jsou mužové s tou helmou, protože to musí mít na stavbě. A vypadá to trochu jako YMCA od Village People už. To už není normální stavba, to už je klip, to je videoklip.
1: No.
0: Když tomu pustíš jako YMCA, tak to vypadá fakt jako videoklip.
1: Jako parta stripterů.
0: Přesně tak.
1: No.
0: A vlastně s tím souvisí ten kostýmek.
1: A já pořád čekám, když zatancuju a ono nic. Oni opravdu makají.
0: Zkus si pustit akorát hudbu k tomu, Zorka, vypadá to už tak dobře. Jo. Ale Zorka přišla v jiném kostýmku, zatímco tady dělníci jsou za striptéry, tak Zorka má kostýmek, který tady kolega Ekl okomentoval, že to vypadá jako ten sexy obleček
1: ty uklízečky. Co se objednává na těch levných e-shopech.
0: Já jsem teda řekl, že Zorka se oblékla do černý záclon. Jo.
1: Jako musím říct, že tady opravdu dneska sklízím jeden kompliment za druhým.
0: A já jsem, Zorka se díví,
1: kolega
0: říká...
1: Kolega z vedlejšího rádia se mě zeptal, jestli jsem se po ránu zapomněla převléknout. Prostě no. Já nevím, tak jsem odlehčila materiálově, je prostě 40 stupňů, tak jsem si vzala si tady kraječku.
0: No, Zorka se díví, on říká, prosím vás, my se fakt jako to je hrozný, to všichni to komentují nějak, prostě to je příšerný, asi pro Tomáši, jako pro příště se nevezmu na sebe. Zorka chce zaujmout, prostě tím, co si vezme na sebe. A potom se díví, že zaujme. To je stejně jako onekdá, někdo skopíroval nějaký outfit prostě na Instagramu, říká, podívej se na ní na brchu, co má na sobě, to samý, co já, to, úplně to samý, říkám, Zorko, tak jsi influencerka, to je dobře, ne, jsi zaujala někoho, skopíroval to, to teda, ale to si nesmí dovolovat, tohleto. Takže, Zorko,
1: to jsem neříkal.
0: Ty chceš zaujmout, protože jsi na sobě obleček z ptákovin a pak se divíš.
2: Ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera sám už jemá na jedno a vrátí se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
5: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
0: Jak to?
5: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
13: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
14: Mimon tam všude, kam se podívám. Jubí, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
15: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
14: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
15: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
14: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
16: Mateří douška právě v prodeji.
17: Motorkář. Nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
18: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
19: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
18: Tam, kde to všechno začalo.
20: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
18: Dostává první láska druhou šanci.
21: To druhý už to samozřejmě.
18: Po večerce v kinech od 25. června. Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
22: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
23: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady vyskl pořekadlo, které se Zorce zdálo jako zcela nepravděpodobné, že se nepoužívá. Tak jsem jí musel ukázat přes vyhledávače moderního ražení, jako je třeba AI, že to existuje. Je to český idiom a říká se to velmi často. Nemám ani naslanou vodu.
1: Což já přiznávám, nevím, jestli to slyším úplně poprvé, ale rozhodně jsem to neslyšela dlouho. Nepoužívá se to.
0: Jsi možná mladší generace, takže pro ty z vás, kteří jste takto mladí, tak nemám ani naslanou vodu, samozřejmě znamená, že nemám peníze. Jo? Jako, já jsem
1: to bych jako pochopil.
0: Ano, já jsem to vyhledával přes AI, co to vlastně znamená, kde se to vzalo. Je to složený z toho, že sůl je jako základní potřeba odjakživa.
1: Jasně.
0: To znamená, že jako ta stůl je tam zásadní, že nemáš ani na sůl. A voda je tedy potřeba, kterou člověk potřebuje pravidelně. Chybně to uvedlo, že slaná voda je, jako AI to vymyslela, že slaná voda je potřeba k životu, což není, že? Protože slaná voda se nedá ani pít pořádně.
1: No, jasně.
0: Nebo vůbec. Já bych to z dnešního pohledu viděl jinak.
1: Já bych to taky viděla z dnešního pohledu.
0: Jo, no jasně,
1: tak, no jasně, no tak pokud v současnosti nemám naslanou vodu, znamená to, že nemohu si koupit ten apartmán v té Marbě.
0: Ano, anebo je
1: nemůžu
0: to prostě
1: mít apartmán v Dubaji.
0: Letos naletíme k moři. Haví novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
10: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici si tu svou na bloodfest.com.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show, taky Evropu 2. Budeme volat po mé dovolené mámě a to znamená, že se jistě dočkáme nějaký otázky, jaký to bylo a tak dále.
3: Tak doufám, že máš připraven odpovědi.
2: No nějaký jo. Ona mi volala už předtím, já jsem jí to nezvedl, protože jsem říkal, že jí to všechno řeklo osobně a pak nebude o čem mluvit v rádiu.
3: To dává smysl.
2: Že jo, tak jo. Vytáčím.
4: Ano.
2: Ahoj.
4: Ahoj Tomáš.
3: Dobrý den. No už je ahoj, zpátky.
4: No zaplať pámbu, jsi v pořádku.
3: Maria, to znělo, kdybyste tady se mnou nějak trpěla.
4: Ty se zeptá, jestli jsi v pořádku, jestli tohle já četla ty zprávy, když je toho plnej ten Google.
2: Čeho?
4: No, já nevím, v Řecku tam je někde nějaký zemětřesení a v nějakém Středomoří zase vylítá nějaká svině v moři, bakterie, která smrtelně zabíjí.
3: To právě psali o Tomášovi. To...
2: Jednobuněční organismus, jako, no tak to jsem byl já, no.
4: Jo, no tak vidíš to, jak jsi slavný, takhle to no.
3: Takže Tomáš je v pořádku a v Itálii si oddychli.
2: Tak prej to zmizelo.
3: Prej to zmizelo, ten problém.
2: No. Ne, dobrý, no tak jsme se vrátili, všechno je v pořádku, dneska vysvědčení, že jo, tak...
4: Dneska je vysvědčení, já si dneska počila ráno kolo, já tam nebyla v práci, protože už není důvod.
3: Už nejste potřeba.
4: No už nejste potřeba, tak jsem jela ráno na hřbitov. Jsem zase v nervu, protože říkám, já jsem měla píchnout pneumatiku, tak jsem si vzala táto okolo a říkám mu, jedu na hřbitov a on na mě řve a že prý do to kolo přiveze na zpátek.
2: Říkám.
3: No, je to tak.
2: Máme podobný humor s tátou.
3: Jo, evidentně.
4: U vás je teda všechno v pořádku, takže si pojďme zavolat zítra.
2: No zítra no, ne, spíš úplně, po víkendu. Ale spíš po víkendu, co ty na to?
4: Jo, on je víkend, no jo, no, tak to zdechneme, hele.
3: Ale máma ta už má prázdniny. No. Ta už nereflektuje dny, ta už je prostě doma.
4: No, já už to vymazávám, mně to je jedno, jestli pondělí nebo pátek. Oni ty dny se mi prostě ztrácej.
2: To nejsou prázdniny, ty Alzheimer, tohleto.
4: Tak jo, tak si zavoláme pondělí.
2: Ahoj.
3: Tak naschle.
4: Ahoj Tomáško, zavolej mě pak.
2: No jo.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
5: Kolikrát si děti koupou?
6: A myslíš za týden nebo... za celý tábor.
7: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
8: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
7: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
8: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii Hryzel!
7: A to zdaleka není jediná komplikace.
9: Macha, kluci, je to hygiena!
7: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
10: Jsem prostě mladý a blbej.
11: Byl zde byl.
7: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
12: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
13: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
12: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
12: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš.
1: Světové unikáty Skybridge 721 a Stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje Večer na maximum.
12: Songy na přání.
10: Já bych si přál asi třeba...
12: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
11: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
12: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
12: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
15: To je nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
12: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkujeme.
12: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: Tam se občas není čemu zasmát.
12: Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
16: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
12: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
17: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show Evropu 2 a teď už i aktuální zprávy z úst Zuzky Kozákové. Pojďme na ně.
1: Hezké páteční odpoledne. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale podle veřejnoprávní televize vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře. Jednat budou o veřejnoprávních médiích a avizovaném zákonu nebo situaci v kultuře. Uvedla to dnes prezidentská kancelář. Společně se podíváme za Luckou.
2: Města v Ústeckém kraji zavádějí různá opatření kvůli vedru. Chomutov například přistoupil k úpravě otevírací doby magistrátu. Ústí nad Labem poslalo do ulic kropící vozy a most omezil sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat nad 40 stupňů Celsia. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Japonsko dnes kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přibližně 120 letů a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevídné počasí zasáhlo také Tajvan, kde se evakuovaly stovky lidí a nejezdí taktéž některé vlaky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D48, jedná se o trasu Český Těšín Rybí, odstavený vůz je na 59. kilometru. Ve Znojmě v Uhelné ulici se srazil nákladní vůz s osobním a dejte pozor i na Jičínsku. Na silnici 32 na vjezdu do obce Staré Místo zasahují tady záchranné složky u nehody dvou vozů.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno s teplotami do 37 stupňů Celsia a zítra to bude podobné. Jasno, během dne přechodně skoro jasno, k večeru se zejména na západě Čech objeví vysoká oblačnost. Na teploměrech naměříme od 34 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: A ještě jsme se nedostali k tomu, že se byla dovolené.
0: Ani k tomu, že se tady v brejlích.
4: Jo, a Zorka má brejle, tak promiňte, že otravuju.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem se včerejšího pozdního nocního večera.
1: Co prosím?
0: Nočního večera.
1: Noční večer, aha.
0: No, ten noční
1: takže,
0: večer.
1: Takže v noci,
0: jako,
1: no.
0: Jakože večer, ale je to noční večer opravdu. Jakože už to není takový světlo, ale je fakt noční. No. Jsem se vrátil ze slunné Itálie.
1: No tak vyprávěj. Tomáš se totiž těší, až bude vyprávět o své dovolené. To vždycky posluchači milujou.
0: To opravdu každý chce slyšet. Jsi na ten, co na dovolený nebyl nebo nebude.
1: No jasně, ani nebude, ani přesně.
0: Tak povídej ty,
1: no,
0: co jsi prožil? No, byli jsme u takové destinaci, která je vedle Benátek, mezi Benátkama a těma, jak jsme, Bibio, ne, jo?
1: Takže ano,
0: jako,
1: ano.
0: Není to žádná taková ta destinace, která by jako Instagramově lákala vyloženě.
1: No,
0: jo?
1: No.
0: Ale jako hezký s dětma, víš, jsme byli s kamarádama, vlastně bazén,
1: no,
0: moře.
1: S partičkou, pěkně, děti si hrály, cachtali.
0: Dobré jídlo, večeře, že vlastně, co by si člověk víc přál.
1: No, jo? To je výhoda u té Itálie, že tam je úplně jedno, kde seš, a to dobré jídlo je záruka.
0: Tak, tak, to říkal ten kámoš taky, on tam mezi pravidelně.
1: A vynikající káva samozřejmě.
0: Pochopitelně, Zorko.
1: Pochopitelně.
0: Ale proč jsem o tom mluvil? Vlastně,
1: nechtěl si vyprávět, tak si se měl hezky, no.
0: Hezky, no, hezky se měl.
1: ale je to všechno
0: ale
1: teda
0: nemohu. Ale víš, nejhorší, že vlastně my jsme v půlce toho týdne, kdy bylo opravdu větší a větší vedro a má tam být ještě trošku větší vedro, tak jsme si říkali, ty, to už je nesnesitelný, to je fakt příšerný a kam se schováme. Na pokoji jsou řekli klimatizace, ale nechceš jí použít, aby se člověk nenastydnul. Tak pořád naložený v bazénu, tak jsme si říkali, už se těšíme zpátky domů. Až se ochladíme.
1: My jste nevěděli, že tady je ještě víc.
0: No, my jsme nevěděli, pak jsme se podívali na tu předpověď, říkáme, kolik bude schválně, jak se ochladíme. A tam
1: 37, 38.
0: No, počkej, ne.
1: No, vrátili jste se akorát, abyste stihli ty historické rekordy, které padnou zítra.
0: Je to boží prostě, je to boží.
1: To stihnete, to je dobře.
0: Takže jsme tělíme zpátky do Itálie, abychom se ochladili. No.
2: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Díky moc, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuji, hrozně moc děkuji.
4: Ani nepoděkuje.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: Let's go. Sounds good.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: odpolední show na Evropě 2. Zajímavostí, která tady ve studiu spoustu lidí tak nějak pozastaví, donutí k konverzaci, jsou Zorky Brailové Heide.
1: Prostě.
0: Teda Zorky Heidové Braille, takhle. Opačně. Zorky Heidové
1: jako
0: Braille.
1: Vtip, jo.
0: No, takový nepovedený, no.
1: K základu školství.
0: Jakože Heide, no. Dobře, Zorka má brýle, protože se chystá na operaci očí.
1: A nesmím nosit čočky teď.
0: A nesmím nosit čočky, no.
1: No, což jsem zjistila až záhy.
0: Ty brýle si už měla.
1: Ne.
0: Ty jsou speciálně na tohle.
1: Ty jsou speciálně na toto období překlenovací. Já jsem žádné fyzicky nevlastnila, takže jsem si musela nechat udělat jako brejle.
0: Ano, ano, ne jako, ale brejle.
1: No, jako by brejle, který prostě budu mít ale na 5 dní. Tím jsem se rovnou chtěla zeptat, jestli máte do 2¼ dioptrie na dálku a chcete slušivé brýle. Za 5 dní budou v prodeji.
0: No.
1: No, mám brejle, je to pro mě velký nezvyk. A chtěla jsem vlastně jakoby říct, že za prvý teda je zajímavý,
0: jak se cítíš.
1: No, je to zajímavý, že to je taky alter ego.
0: Ale tady jako čeho? Ty vypadáš trochu tak, ty jsi říkala, Tomáši.
1: No je jako, vidět, že ty lidi.
0: Hele, přišli zprávy, Tomáši, pozor, vypadám dost přísně. Všichni to říkají, že jsem dost jako přísná.
1: Že ze mě jde respekt, mám pocit.
0: Jako respekt, jako intelektuálka, takže ano, se připrav. Mám brýle totiž.
1: Je to tak. A takhle se i cítím jako intelektuálka.
0: To je ono, jako je pravda. Takhle, když jsem Zorku viděl, tak to nebylo o respektu rozhodně.
1: No on se mi vysmál, že jo, normálně.
0: No ne, vypadáš jinak.
1: Ano,
0: je to hezké, mě se docela líbí,
1: no, vypadá
0: ale vypadáš tak jako učitelsky, dejme tomu, úřednicky.
1: Tak to většinou právě lidi s brejlema asi tak mají, no. No je to náročný, já chci obdivovat všechny, co žijou celý život s brejlema, já je třeba jenom včera hledala 6x. A má to svá úskalí.
0: Ano, a další třeba?
1: No, že jsou furt zapatlaný, že jo?
0: No to jo, no. To je
1: já furt hledám, kdo jde kolem mě a má bavlněn tričko, abych to utřela.
0: Zorka se pohybuje pouze v blízkosti lidí, protože...
1: Dávejte si na mě bacha, já se potřebuji někoho utřít brejle. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Poznáváte to?
13: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
12: Ale s tím bude konec.
13: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
12: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
13: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
13: Děkujeme za trpělivost.
12: Vaše hlavní město Praha.
14: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Držíme ti flek i v Kutné Hoře. Evropa 2, 105,5 FM.

Na Európie 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európie 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celé léto na Európie 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a jestli neříkáte, že je vedro, za prvé bude hůř.
1: Za druhé.
0: Bude hůř. A za druhé, nejsme v tom sami. Tak to, že ta vedra se týkají skoro celé Evropy, to je jako jasný. A jsou na tom lidé opravdu i hůř v jiných zemích, například a v jiných městech, například v Paříži, kde je situace tak dramatická, že za prvé, opět, Tomáši, lidi, a my jsme to tady řešili už před rokem v létě, že v Paříži, jak jsou vlastně, neumím ti jako popsat, co je tam ten hlavní problém, ale prostě jsou nesnesitelné teploty v těch pařížských bytech. Čím oni to mají? My jsme to řešili, že to je z nějakých materiálů, ty baráky.
1: Kovový, ty střechy jsou celý
0: kovový. Kovový střechy, takže se jim tam drží hrozně vedra, teď tam moc nejdou ty klimošky, nevím, a přehřívají se ty byty. Takže představ si, že situace je tak dramatická, že lidé třeba z těch horních bytů, v těch horních patrech spí, tráví noc v parcích. Že ty byty jsou jako neobyvatelný, tak to je jedna věc. A druhá taková zajímavost je, že pařížské...
1: Teďka ještě dovolili koupání těch kanálech, že vlastně poprvé v historii mám pocit, že ta pařížská radnice dovolila koupat se v kanálech té Seiny. Ne jako v kanálech přímo jakože na silnici, ale jako v Seině.
0: Rozumím. A další zajímavost, pařížské úřady zakázaly prodej alkoholu právě kvůli extrémnímu vedru. No. Oni říkají, že v těch nemocnicích končí tolik lidí, kteří jako jenom omdlívají tím horkem, že si nemohou dovolit poskytovat pomoc těm, kteří tam přijdou prostě ožralí, že jo.
1: No jestli tak ten alkohol, že jo, ještě dehydruje.
0: No jasně.
1: Teďka na tom sluníčku
0: to dvakrát nebezpečný, no. Takže zákaz prodeje alkoholu, přátelé, v Paříži.
1: No.
0: Jako v restauraci ti ho nalejou, ale jinak ti ho neprodají nikde. Musíš obcházet jenom restaurace.
1: No tak já nevím, no. Tak,
0: a tak zase jsou, ten gastroturismus tam půjde hodně nahoru.
1: Ty podkrovní byty jsou většinou prázdný a tam budou být plný lednice, si myslím, to alkoholu. Tak můžete se tam zkusit podívat.
0: Jo, jako, takže radíš lidem vykrást byty.
1: No tak jednoznačně.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Konec šeptání, paní Madono, jdeme na zprávy. 17. hodina, Zuzka Kozáková připravená. Hezké odpoledne všem z Evropy 2.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala. Další informace, jako třeba kolik bude v týmu lidí nebo kdy se vydají na cestu, chtějí hasiči zveřejnit později. Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou o svolání mimořádné schůze kvůli jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy Krkonošského národního parku. Sdělili to novinářům ve sněmovně. Žádají, aby se jí zúčastnil ministr životního prostředí Igor Červený i nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Roste v ní přes 90 druhů růží starých odrůd, které doplňují moderní odrůdy anglické a další. Nakvétají v druhé polovině června. V největší kráse je zahrada asi 3 týdny. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hannah Klugmanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros ruská Anastázia Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexejem Popirinem a Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, tady se můžete dostat do kolony mezi 14. a 25. kilometrem ve směru na Brno. Další komplikace jsou aktuálně na D2 na trase Brno-Lanžhot. Na 52. kilometru máme odstavené vozidlo a na Blansku na silnici 43 na vjezdu do Černé hory se došetřuje nehoda nákladního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále jasno, místy přechodně polojasno, teploty se drží do 37 stupňů Celsia a víkend se ponese ve stejném duchu. Konkrétně zítra bude převládat jasná obloha, během odpoledne bude přechodně skoro jasno. Ke večeru se na západě Čech objeví vysoká oblačnost. Na teploměrech naměříme od 34 do 39 stupňů Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a opět už pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A my se ještě podíváme na zajímavost Italů.
4: No tak Tomáš chce zase mluvit o své dovolené. No
0: zase, já se jednou čas vyjedu, tak ať o tom hovořím dlouho, ne?
3: Evropa 2.

0: Odpolední show na Evropě 2, pěkné parné odpoledne.
1: Je to tak.
0: V České republice, nebo ať jste kdekoliv, protože je možné, že posloucháte všude možně po světě přes internet, třeba právě v Itálii.
1: Odkud se vrátil právě tady Tomík? Ze své dovolené.
0: Ano, ze své rodinné dovolené.
1: Rodinné dovolené.
0: A co mě zaskočilo na Itálii, už jsem tam byl párkrát v Itálii,
1: ano.
0: Jak tedy u moře. Tak
1: taky jsem byl v Indii, málo hora. O tom mluvíme v odpolední
0: show. O tom nemluvím skoro už vůbec, to mě strašně mrzí. Strašně.
1: Tomáš byl v Indii, skutečně to je takové, ano, takový ano. Evergreen našeho vysílání. Ale tentokrát musíme mluvit o Itálii, ano. Protože samozřejmě tyto zážitky jsou čerstvější a peprnější.
0: Zajímavý je, co bych dal jako společný jmenovatel Itálie a Indie, je, že obojí má na začátku I a na konci E teda, jo. Ale nějak to úplně co jiného. Tak, pojďme na to dál. V Itálii, co mě překvapilo, my jsme tam přijeli do takového hotelu a to se mi stalo poprvé, že tam byla taková paní a ta říká hrozně klidným hlasem, říká, já to budu překládat rovnou teda jako z italštiny, ne z angličtiny. Perfektně italsky. Rovnou si tam to překládal, aby se tomu rozuměli i vy ostatní. Tak všechno jako v pořádku, máme to už jako všechno, tady máte klíče nebo karty od pokojů, jasně, tady máte tohleto, tady je soupis jako to, jak to probíhá, důležitá čísla telefonní, kdybyste něco potřebovali, jo a pozor, od jedné do tří je siesta bazénu. Pardon?
1: Tak ty mi chceš říct, že tak jako Italové drží každodenní siestu, což je vlastně svým způsobem sympatický, tak i váš bazén měl vlastní siestu.
0: Poprvé v životě jsem zaznamenal, že tento bazén měl siestu, takže od jedné do tří se dny nesmělo. Musel se jít na pláž a do moře.
1: Jako kvůli tomu, že plavčík měl siestu
0: ne,
1: a proto...
0: Ne, ten plavčík nebyl.
1: Ten bazén sám potřeboval siestu.
0: Já jsem pak pochopil, že zřejmě ta paní si dá šlofíka a nechce, aby tam řvali děti, protože spí někde kousek vedle něj. Ale fakt nebudili.
1: Takže jsi zákaz koupánička.
0: Takže zákaz koupánička od jedin do tří, protože bazén má siestu, přátelé.
1: To je své rázný.
0: No, jako
1: takhle, moře mělo siestu?
0: Moře ne, to tam si mohl po každý.
1: Jo, tam můžeš, tak můžeš. Super.
0: Blbý je, že vlastně ten bazén byl blízko moři samozřejmě a z toho bazénu do toho hotelu byl nějaký kousek, takže když jsi chtěl na záchod, musel se až do hotelu, no.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
0: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
18: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show, taky Evropu 2. Budeme volat po mé dovolené mámě a to znamená, že se jistě dočkáme nějaký otázky, jaký to bylo a tak dále.
3: Tak doufám, že máš připraven odpovědi.
2: No nějaký jo. Ona mi volala už předtím, já jsem jí to nezvedl, protože jsem říkal, že jí to všechno řeknu osobně a pak nebude o čem mluvit v rádiu.
3: To dává smysl. No.
2: Že jo, tak jo. Vytáčím.
4: Ano.
2: Ahoj.
4: Ahoj Tomášku.
3: Dobrý den. No už je zpátky.
4: No zaplať pámbu, jsi v pořádku.
3: Maria, to znělo, kdybyste tady se mnou nějak trpěla.
4: Ty se zeptaj, jestli jsi v pořádku, jestli tohle já četla ty zprávy, když je toho plnej ten Google.
2: Čeho?
4: No, já nevím, v Řecku tam je někde nějaký zemětřesení a v nějakém Středomoří zase vylítá nějaká svině v moři, bakterie, která smrtelně zabíjí.
3: Tomu právě psali o Tomášovi.
2: Jednobuněční organismus, jako, no tak to jsem byl já, no.
4: Jo, no tak vidíš, no, ty jsi slavnej i takhle tohle no. Stovi.
3: Takže Tomáš je v pořádku a v Itálii si oddychli.
2: Tak prej to zmizelo.
3: Prej to zmizelo, ten problém.
2: No. Ne, dobrý, no tak jsme se vrátili, všechno je v pořádku, dneska vysvědčení, že jo, tak...
4: No. Dneska je vysvědčení, já si dneska půjčila ráno kolo, já tam nebyla v práci, protože už není důvod.
3: Už nejste jo. Potřeba.
4: No už jste potřeba, tak jsem jela ráno na hřbitov. Jsem zase v nervu, protože říkám, já jsem měla píchnou pneumatiku, tak jsem si vzala táto okolo a říkám mu, jedu na hřbitov a on na mě řve a že prý do to kolo přiveze na zpátek.
2: Říkám.
3: No, je to tak.
2: Máme podobný humor s tátou.
3: Jo, evidentně.
4: U vás je teda všechno v pořádku, takže si pojďme zavolat zítra.
2: No zítra no, ne, spíš úplně, po víkendu. Ale spíš po víkendu, co ty na to?
4: Jo, on je víkend, no jo, no, tak to zdechneme, hele.
3: Ale máma ta už má prázdniny, no. Ta už nereflektuje dny, ta už je prostě doma.
4: No, já už to vymazávám, mně to je jedno, jestli pondělí nebo pátek, oni ty dny se mi prostě ztrácejí.
2: To nejsou prázdniny, to Alzheimer, tohleto.
4: Tak jo, tak si zavoláme v pondělí.
2: Ahoj.
3: Tak naschle.
4: Ahoj Tomáško, zavolej mě pak.
2: No jo.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Berę. Evropa wie. Maximum nový muziky.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
3: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
4: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
7: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: Muhammad Komar nazad.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
8: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a já už jsem unavený.
1: No tak ty jsi hlavně už unavený přišel, že jo? To je takový ten klasický ahoj Kubo.
0: Ahoj.
1: Je tady s námi Kuba Štěpán, který bude přítomen stížnostem Tomáše Zástěry, který si takhle stěžuje už 3 hodiny.
0: V pořádku, pojď na mě.
1: Protože se vrátil z dovolený a je to klasický stav, kdy potřebuješ dovolenou po dovolený, aby se z té dovolen mohl zpamatovat.
0: Ale to je tak, to je běžný.
1: Je to tak.
0: Ono se říká, že správná dovolená, aby si člověk odpočal, musí mít minimálně, kolik to psali, 7 dní mezi tím, kdy zapomeneš na starosti, který řešíš práci. A potom, aby si odpočal z toho, že vlastně už jsi zvyklý v té zemi, už nikam nemusíš až tak chodit, ležíš u moře a odpočíváš skutečně. To je skutečný odpočinek.
1: No, ty jsi byl jenom na 6.
0: Jenom na 6 dní.
2: Takže no, ale hlavně počkej, tak v práci byl dneska a po víkendu.
0: No.
2: No a po víkendu pokračuješ?
1: No pokračuje,
0: no, ještě pokračuje. A potom pokračujeme ještě 2 dny, že jo, no.
1: No a je unavený, včera večer přiletěli a to je ještě taková ta školácká chyba, že přiletěli bůh ví kdy v noci, takže nespal.
0: No tak spal jsem omezeně samozřejmě, no.
1: Spal si 5 hodin, že jo, nebo kolik.
0: Ale hlavně jsem zapomněl podotknout důležitou věc, to byla rodinná dovolená.
1: A musel se starat.
2: Ale vypadá dobře.
1: Musel se starat o děti.
2: Vypadá dobře, vypadá.
0: Tohle to jsem potřeboval od Zorky od začátku. Děkuju, Kubo. Teď už jsem hele, už je mi dobře. Už jsem odpočatý. Zorko, já jsem říkal, že jsem udavaný, abys mi řekla, že vypadám dobře.
1: A já tě nebudu lhát prostě. Máš rád, když ti lidi lžou?
0: Kuba nemá, tak ty máš brejle, Kuba nemá, že jo? Zorku nebo šálim.
1: Ale vypadáš dobře. Tak jdi si odpočinout. Hybaj domů.
0: Mějte se krásně, hezký večer, hezký víkend.
1: A ještě se slyšíme po víkendu.
0: Vařící víkend a po víkendu se 2 dny ještě uslyšíme.
1: Tak jo, tak ahoj.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Pozor, vyplouváme!
6: Vydažte s dětmi na dobrodružnou cestu inspirovanou příběhem odvážné Vajány. Ve Westfield Chodov na vás až do 12. července čeká interaktivní zóna plná zábavy. Vyrobte si vlastní amulet, sbírejte razítka a získejte odměnu. Dobrodružství na vás čeká každý den ve Westfield Chodov.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Jste s Evropou 2, je přesně 18 hodin a než odstartujeme první prázdninový večer na maximum, Zuzka Kozáková přidá zprávy.
1: Dobrý podvečer. Rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka v loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Experti zároveň po předcházení podobným incidentům doporučili zpřísnění některých standardů pro provoz sítí, rozšíření preventivních opatření nebo revizi některých postupů. Na českých nádražích se před časem objevily automaty na pitnou vodu. Ty jsou teď pro každého z nás zdarma. Platí to vždy, když teploty překročí 30 stupňů Celsia. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Plzeň soustředí větší uzavírky a dopravní omezení na prázdninové měsíce, kdy mnoho obyvatel z města odjíždí na dovolené a zátěž komunikací je nižší. Podle radních může být mezi červnem a červencem rozdíl v dopravním zatížení 7 až 8 procentních bodů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Desítky lodí se dnes ráno vydaly na třídenní etapový závod z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Musí se připravit i na vysoké teploty, které podle pořadatelů historii tohoto vodáckého závodu nemají obdobu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 buďte opatrní na 269. kilometru ve směru k polským hranicím. Je tu nepojízdné osobní vozidlo. Zdržet se můžete i na D48, a to kvůli dalšímu odstavenému vozu na trase Český Těšín-Rybí. Jedná se o 59. kilometr a na Liberecku na silnici 592 na vjezdu do obce Krištofovo údolí bourala dvě osobní vozidla.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá jasná obloha, teploty se drží do 37 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, jasno, během dne přechodně skoro jasno. Na západě Čech k večeru očekáváme vysokou oblačnost a teploty opět vystoupají vysoko na 34 až 39 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Kubou Štěpánem.
0: Konec školy je tady, prázdniny startují a v rámci večera na maximum nás čekají i dvě exkluzivní soutěže, které si rozhodně nenechte ujít. Jaké? Řeknu za chvíli. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

Večer na Maximum na Evropě 2 otevírá své brány a doufám, že kdy právě ten dnešek, když hlavně dětem začínají prázdniny, tak to bude stát zaručeně za to. Až do 8 hodiny playlist Evropy 2 ve vašich rukou. Co mám zahrát a pro koho? Pište buď na Instagramu dvojky, případně to hoďte na můj profil Jakub Štěpán psáno dohromady a možnost bude diktovat a zároveň pokecat i na čísle

Kina totiž míří Mimoni a Monstra. Kdo chce 4 vstupenky a k tomu exkluzivní merch v podobě trička, klobouku a zápisníku, bedlivě se Mimoni hlídejte ve vysílání. Jakmile sem vlítnou, poznáte to okamžitě, tak na nic nečekejte a dovolíte se jako třetí v pořadí. Kompletní info je samozřejmě na našem webu europa2.cz. No na rovinu, myslím si, že na začátek jsem toho řekl víc než dost. Pojďme na muziku. Ještě jednou vás vítám a nechť je začátek prázdnin doslova perfektní. S Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum. Matěj, vítáme mezi námi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Konec školy, jaký bylo vysvědčení?
1: Dobrý, měl jsem jenom 2 dvojky.
0: Dobrá. To jsi docela šprt. V jaký jsi třídě?
1: Tak já půjdu do 7. po prázdninách.
0: Předpokládám, rodiče měli radost.
1: Jo, celkem měli.
0: Co, jak celkem? To museli mít, ne?
1: No jo, měli.
0: Dobře, prosím tě, 21 Pilots a Single Ride. Pro koho to bude?
1: Pro ségru.
0: Něco jí vzkážeme?
1: Ať si užiješ tu písničku.
0: To je hezký. Tak já jí věnu i tobě, jo?
1: Tak jo, děkuju.
0: Měj se krásně a hezký léto, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tady je vaše Evropa 2. Páteční provoz na mnoha místech vázne, kde jsou momentálně problémy a čekačky, zjistíme za chvilku. K tomu zazní i Switch Disco nebo Gavin James, tak hlavně ať nálada zůstává skvělá i přes ty horka, jo? Buďte na dosah, my jsme Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 18.23 je aktuální čas, pojďme zkontrolovat provoz. Komplikace jsou momentálně na D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Na 27. kilometru u Benátek došlo k nehodě nákladního vozu s osobním. Pražský okruh vázne před Ořechem v obou směrech na 18.5. kilometru. Směrem na letiště je zdržení od Lochkovského tunelu na 25 minut, v opačném směru k D1 si postojíte přes půl hodiny. D11 vázne u Sadské směrem do Hradce Králové, a to na 25. kilometru. Zdržení je aktuálně do 10 minut. A silnější provoz je i na D1 ve směru z Prahy do Brna, a to před Šmejkalkou, kde je omezení, postojíte si 10 až 15 minut. Tak ať už razíte kamkoliv, hlavně v klidu, žádnej spěch, a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Maximum. Europa
1: TV. Wimpo! Pomelo?

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Po delší době jdou do kin Mimoni. Konkrétně Mimoni a Monstra. Přestože jsou to úplní Mimoni, patří těm vůbec nejoblíbenějším a nejúspěšnějším filmovým postavám. V jejich novém filmu zjistíte, že právě oni stáli u zrodu zlaté éry Hollywoodu. V kinech budou s Evropou 2 řádit už od úterý 30. června a my pro vás máme krom 4 vstupenek i filmový merch, který se skládá z klobouku, trička a zápisníku. Otázka je jednoduchá, kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257 400 888, tady Jakub Evropa 2.
1: Ahoj, tady Katka.
0: Ahoj Katko, odkud voláš?
1: Z Hořovic.
0: Máš ráda Mimoni?
1: Mám ráda Mimoni.
0: Jak moc si máš ráda?
1: Moc si mám ráda.
0: Nebudu tě napínat, jsi třetí v pořadí a to znamená, že výhra je tvoje, já ti gratuluju. A vzhledem k tomu, že nám startují i prázdniny, nejsem si teda podle hlasu jistý, zdali se dítko školou povinné, co?
1: Ne, to vůbec.
0: Takže pro tebe to je spíš teďka hell, že to začne organizačně.
1: No, teď to si nemno, uvidíme, kam ho dáme a to bude.
0: Věřím tomu, že pro rodiče je to trošičku náročnější a hektičtější než pro děti, který vidějí jenom volno. To asi v případě rodičů tak není. Ale já bych ti k tomu samozřejmě zahrál i nějaký song. Co by si chtěla? Budeš to mít takovou vytuněnou výhru.
1: Super. Já jsem bohužel v Edenu nebyla na Evě, takže bych si přála Evu a ADHD pop.
0: Dobře. A komu to pošleme?
1: Pro všechny, kterým začínají prázdniny, pro rodiče a pro moji rodinu, která se mnou jede v autě.
0: A všem, co se momentálně teďka potěj, jo?
1: Přesně tak,
0: přesně tak. Káťo, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily, já ti gratuluju a Eva míří. Ahoj.
1: Mějte se fajn, ahoj.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
3: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
4: V klidu, už je to zařízený.
3: Jak zařízený? Vždyť si ani nevytáh paty.
4: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
3: Hliník a online? A co ty dílky?
4: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
3: Takže e-shop říkáš?
4: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
1: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
5: O2 Universum ovládne evropská špička cheerleadingu, dechberoucí akrobacie, lidské pyramidy a energie, kterou musíte zažít. Mistrovství Evropy v cheerleadingu 3. až 5. července v Praze. Vstupenky na Ticketmaster a Ticketportal.

0: maximum muziky. Europa 2.
1: Jsme zpátky, teď pokračuje Kygo, Kalita Griffin a další z vás může vybrat následující song na čísle 257 408 8. Europa 2.

0: Ladíte večer na Maximum na Evropě 2. Ladíte první prázdninový večer na Maximum. A další, kdo se dovolal, je Soňa. Soňa, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jaký jsou tvoje plány na prázdniny?
1: Budu pracovat.
0: Gratuluju. Vítej v klubu. Jaké jsou pocity?
1: Pocity jsou super, díky.
0: Těšíš se, viď? Člověk bude produktivní.
1: Moc, přesně tak.
0: Já už si tady dělám takový seznam univerzálních věd, který by se dali obligátně použít. Například to počká. Nebo nechme to po prázdninách.
1: To by bylo nejlepší, ale to víte prázdniny.
0: No jo, no. Ono pak přijde září a všechno se to navalí. Ale hele, každý samozřejmě to volno mít nemůže. Jsou tací, co prostě musí tvrdě makat a my dva určitě budeme mezi těma prvníma. A to je hezký, ne? Sice si za to nic jako ve výsledku nekoupíme v uvozovkách, ale může nás hrát dobrý pocit. Ale domluvili jsme se, že si pustíme Avicii a Single Levels. Co pro tebe znamená tahle píseň?
1: No léto.
0: Viď? Já jsem si právě říkal, když se řekne Avicii, tak automaticky na první dobrou, co tě napadne, a je to právě Levels, tak budeme zaspomínat na mladá bujará léta. Co ty na to?
1: Ano.
0: Dobře, tak tobě děkuju za pokec, měj se krásně, přežij to v práci a zase někdy se budu těšit. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Na Evropě je největší single Levels, který vyšel v roce 2011 a během chvíle se z ní stal jeden z největších tanečních počinů celé dekády. A k létu, neodmyslitelně patří tahle píseň. Dermot Kanady nebo i The Response zazní za okamžik. A vypište dál, stačí napsat na Instagram Evropy 2, protože až do 20 hodin hraje Evropa 2 podle vás.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Quick?
3: Nože! Akce!
4: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
2: Daj fuku!
4: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
3: A kde do něj seženete ta monstra?
4: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
3: To bylo perfektní!
2: Teď zkuste nebejt k sežrání.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Vánočních. Máte Evropu 2. Vkročili jsme do druhé poloviny prvního prázdninového večera na Maximum. Martina Garrixe a Eda Sheerana prosí Filip z Plzně, který píše: ahoj Kubo, co takhle osvěžení v podobě Garrixe a Eda? Pošli to každému, kdo se nemůže válet u bazénu, ale za to maká a potí se. Drž se, Fílo. Takových nás je určitě víc. Napsala i Markéta: prý chce něco, co má rytmus, náladu a člověka aspoň na chvíli přesvědčí, že by měl vstát ze židla a tvářit se, že ví, co dělá. Dobře. Takže pošlu song Dancer od Flowridy. To je skladba z roku 2018. Jako není to žádná hluboká životní zpověď, ale je to přesně ten typ písničky, která má rozhýbat večer, potažmo den. A když už se toho člověk netrefí vyloženě do rytmu, tak vůbec nevadí, oficiálně tomu budeme říkat osobitý taneční styl. Tak i to vás čeká v dalších minutách. A v této hodině budeme na R2 i soutěžit, a to o poukaz v hodnotě 7000 korun na pobyty a zážitky dle vašeho výběru. Hlídejte si Alexe Warrena. Až začne hrát, kdo se dovolá jako třetí v pořadí na 257-400-888 a zodpoví mi jednoduchou soutěžní otázku. Voucher je jeho. Nechci úplně napovídat, ale ke správné odpovědi, abyste měli zaručeně jistotu, by vám mohlo pomoct mrknout na web europa2.cz do sekce soutěže.

0: Posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum. Teď bude otázka, kdo je na druhé straně linky 257-400-888. Buď mamka Ivča, nebo její dcera Daria. Tak kdo tam? Tady Jakub. Halo.
1: Ahoj, já jsem Tobík.
0: Ahoj, jo, tak pozor, tak nakonec třetí účastník, Tobíku, ahoj.
2: A jeho maminka Ivča.
0: Ano. Jo, tak už to máme kompletní. Mamka mi před chvilkou prozradila, že se válíte u bazénu. Není to trochu nuda?
1: No.
0: Není. Děláte tam aspoň nějaký hlouposti?
1: Jo. A máme ještě skákací hra, kde teče voda.
0: V pořádku. Musíte dát mamince trochu zabrat, aby tu flákačku neměla úplně tak zadarmo. Víš jak? Prosím tě, mám pustit píseň Cigarety.
1: Jo.
0: To je vaše oblíbená?
1: Jo.
0: Dobře, tak komu ji pošleme? Samozřejmě tobě, Darie a i Ivče mamce, komu dalšímu?
1: Ne. Moji mamce.
0: Dobře, tak jo.
1: Nikolce.
0: Dobře, tak je to takhle všechno?
1: Tatínkovi.
0: Tady je tam s váma, taťka se jmenuje jak, ať to tady máme opravdu jako komplet už, vaší rodinku.
1: David.
0: David, tak zdravíme i taťku Davida, užívejte bazén, trochu vám závidím a hezký start léta přeju. Prázdniny jsou tady, ahoj.
1: A babičku.
0: Babičku, co babičku? Pozdravíme babičku. Je to všechno, nebo je to vás tam ještě víc?
1: Ne.
0: Dobře, tak jo. Je to tady taky starý, mějte se, ahoj!

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Zpátky k muzice.

Prázdninový večer na Maximum na Evropě 2 nás vezme díky vám do bujarých devadesátek. Michal mi napsal na Instagram: ahoj Jakube, moc bych tě chtěl poprosit o jednu písničku s letní náladou. Posílám ji posluchačům, kteří mají rádi teplé večery, kde se nikam nespěchá, město trochu stichne a člověku se v hlavě objeví vzpomínka, která už měla dávno spát. Je to pro ty, kterým se jedno léto spojilo s konkrétním člověkem, místem nebo chvílí, něco, co už je pryč, něco, co se změnilo, ale stačí pár tónů a najednou je to zase blízko, tak prosím, zahraj Andělé od Vanastovek. Hezký vzkaz, Michale, děkuju za něj. Takový poetický, to mám rád. Na rovinu, léto zkrátka umí vytáhnout i vzpomínky, které už měly být dávno, dávno v archivu. A některé radši necháme tam a pustíme k ním jenom song. Evropa 2.

0: Posloucháte páteční večer na Maximum na Evropě 2. Slevomat je největší cestovní a zážitkový portál v České republice. Inspiruje miliony lidí k objevování nových míst, zážitků i radostí za skvělé ceny. Některé věci na rovinu se zkrátka neodkládají. Ty se musí zažít a právě se Slevomatem. Dneska hrajeme o voucher od Slevomatu v hodnotě 7000 korun na pobyty a zážitky podle vašeho výběru. Výherní signál zazněl a jako třetí v pořadí na 257 400 888 se dovolal nebo dovolala kdo?
1: Tady Ráďa.
0: Ahoj Ráďo, zdravím tě, odkud voláš?
1: Zrovna přijíždím do Českého Kromluva.
0: Je tam krásně, viď? Vedro.
1: Je.
0: Člověk
1: taky,
0: se
1: no.
0: Potí. Kam by si využila poukaz od Slevomatu?
1: No, určitě bychom se někam podívali během léta.
0: Máš na to celý červenec a vlastně i srpen. Otázkou je, jestli vyhraješ, protože je důležitý mi zodpovědět soutěžní otázku. Jsi psychicky připravená, je strašně těžká. Strašně.
1: Jsem.
0: Ráďo, co si na Slevomatu můžeš rezervovat online? Za A, revizi komína, za B, povinné školení BOZP, nebo za C, pobyt i masáž? Soustřeď
1: se. No tak já bych řekla, že správná odpověď bude C.
0: Jseš si tím opravdu jistá?
1: Docela jo.
0: Poukaz v hodnotě 7000 korun od Slevomatu je tvůj a já ti gratuluju.
1: Let's go! Děkuju vám, ježišmarja!
0: Teď už jenom stačí vybrat to správné místo, aby to léto bylo i u tebe naprosto dokonalý. Máš už nějakou představu?
1: Vůbec. Ale určitě to bude strašně skvělý.
0: Teď je potřeba to rozdejchat. Ráďo, dejchej.
1: Dejchám, já se snažím.
0: Vydrž mi na drátě, doladíme detaily. Gratuluju, ahoj.
1: Děkuju moc. Večer na Maximum. Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find.

The Ocean a Mike Perry na Evropě 2 od Romany vzkazuje k tomu, užijte si všichni začátek léta a ať je všechno skvělý. No, pod to bych se mohl podepsat. Michal Schulte nebo i Jolly Roll se tu objevuje, abych zařadil do playlistu. Kdo to ještě nezaregistroval naplno, tak dneškem oficiálně skončila škola a začínají letní prázdniny. Pro děti jeden z nejlepších dní v roce, pro rodiče začátek období, kdy se kalendář mění v logistickou tabulku a slovo hlídání získává úplně nový význam. Aktovky se odkládají nikam do kouta, budíky se na chvilku samozřejmě ztrácí a doma to začíná být jako v trochu jiném režimu, že jo? Ráno nemusí být všechno přesně na minutu, svačiny se mění na zmrzlinu a školní povinnosti za otázku, jestli se dneska půjde ven, k vodě, na výlet, nebo prostě se nepůjde nikam. Prázdniny mají zvláštní kouzlo i v dospělosti. Když už nemáme 2 měsíce volna, pořád nás ten konec června něco spouští. Najednou jeden delší, že jo? Nálada ve společnosti je daleko příjemnější a člověk má pocit, že léto právě dostalo zelenou. Tak ať jsou letošní prázdniny co nejvíc o pohodě, jsou i o zážitcích a o chvílích, které se budou v září vyprávět líp než známky u některých na vysvědčení. A rodičům přeju pevný nervy, protože věta já se nudím. Má totiž podle neoficiálních měření šanci zaznít dřív, než první opalovací krém zaschne. Evropa 2. Večer na maxi.

0: Ladíte Evropu 2, večer na maximum, míří pozvolna do finále, alespoň tedy ten první prázdninový. Čekají nás 100% ještě One Republic z Galantis a poslední z vás, který vytočí studio Evropy 2 na čísle 257 400 888. Pojďte na mě, čekám na lince.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2, Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii hryzel!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Bacha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
3: Jsem prostě mladý a blbej.
8: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Ano, laďte Evropu 2. Večer na maximum míří pozvolna do finále, ale sliboval jsem, že ještě jeden z vás bude mít možnost dovolat se ke mně do studia na číslo 257-400-888 a to se povedlo Danovi. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Dane, pamatuješ si nějaký léto, který v tobě zanechalo nějakou silnou vzpomínku, nebo že se stalo něco, co asi z té hlavy nikdy nedostaneš?
2: Tak rok 96.
1: Co se stalo v roce 1996?
2: No, to jsem byl tak strašně zamilovaný do jedné strýčky, až akorát jsem se potom dozvěděl, že je starší, tak jsem se musel rychle odmilovat.
1: Prosím tě, až takhle. Jenom tě poprosím, trošku si posun telefon, ať se dobře slyšíme. Trošku nám do toho huhláš, je to lepší zkus?
2: Jo.
1: Super, děkuju. A song, který necháme jako překvapení dle domluvy, tak rozhodně řekni, komu ho pošleš.
2: Tak každopádně všem na Evropě dvě, že jo, jsem posluchačným fajnovým lidem a taky blázovým kouskům do Rochova.
1: Ano, haló, Dané, Dané, ty jsi mi zmizel. Tak jo, já myslím, že to je znamení k tomu, abych se i já dneska rozloučil. Není tady, koukám na to. Není tady. Vy se mějte krásně, ať má začátek prázdnin šťávu a na Evropě 2 se slyšíme i zítra od 15 hodin, tak se budu těšit a do té doby ahoj.
0: Letní vibe Evropy 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já, ty vole, tam bude mít radost. Já vás milu.
2: Ale víš co?
1: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
2: Ani nepoděkuje.
3: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
1: Ahoj.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

nová muzika. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Check Radio Europe 2.
3: Evropa 2.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Europie 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Musiť si na nás šáhnout na Beats for Love. Europa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2, držíme ti flek i na Beats for Love.

0: 恋爱。
1: Let's go. Sounds good. Real good.

go back to the blogger one time. Maximum musiki. Europa 2.

Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám, nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.